0: vás odnesieme do mojej kajuty. Musím vám to koleno poriadne ošetriť.
1: Nie.
0: Pán Moustín.
1: Nerozumiete, že nie? Moja manželka bola zavraždená. Musíme zistiť, kto to urobil. Niekto na tejto lodi ju zabil. Je to neuveriteľné, šialené, ale je to tak. Niekto počul tú večernú scénu medzi mnou a Jackie a myslel si, že smrť Kay ľahko prišije úbohej Jackie. Nemyslíte, pane, že to tak bolo?
2: Miel by ste poslechnúť pana doktora. Máte bolesti a potrebujete lékařskou péči.
1: Nepotrebujem. Chcem zistiť, kto zabil Kay.
2: Nebojte se. Všechno se včas dozvíte.
3: Ale myslím, že ja v tejto chvíli nemôžem urobiť nič iné. Áno, ja sa vrátim do svojej kajuty a pokúsim sa zaspať. A pošlite prosím vás za mnou Kristínu.
2: Jenom malý okamžik, slečno. Cokoliv, co někdo dnes večer slyšel anebo viděl, je mimořádně důležité. Říkáte, že jste slyšela, jak někdo běží kolem vaší kajuty podél paluby. Můžete mi říci, kdy to přibližně bylo?
3: Naozaj skutočně nevím.
2: A některým směrem ty kroky běžely?
3: Ani to.
2: Tak vám moc děkuji. Dobrou noc.
1: Mohla tá stará žena zabiť Kay? Nie, to nie je možné. Prečo by to robila?
4: Myslím, že by bolo dobré, keby teraz každý z nás stručne povedal, čo robil potom, ako sa večer pani Kay odobrala do svojej kajuty.
2: Přesne tak, otče.
1: Ja som bol tu.
4: Ja som odišiel ako prvý.
2: Doktore Bessner?
0: Ja som šiel krátko po pánovi Kenonovi. Išiel som rovno do kajuty. Už som spal, keď ma pán Smith prišiel zobudiť, že pána Moustina postrelili a že slečna de Severak z toho má hysteriu.
2: Takže ste mezi tým neodešel z kajuty?
0: Nie.
2: Neobešel ste celú palubu?
0: Rozhodne nie.
2: Ďakujem. A, pane Smithy?
5: Zo salónu som odišiel asi 5 minút predtým, než Jackie začala svoju pištolnickú exibíciu. Postupne budovala napätie pohárikmi brandy. Začalo to byť trápne, tak som sa vytratil tamtými dverami. Nebehal som po palube a Kay som nezastrelil vzhľadom na to, že Jackie mala pištol pevne v rukách. Potom som počul, že sa to tu zvrhlo a Kristína zo seba vydala niečo ako slušnú, kontrolovanú škótsku verziu výkriku, tak som sa sem rýchlo vrátil. Potom už mám alibi, keďže som tu bol spolu s Kristínou, Jackie a doktorom Bessnerom.
2: A vy, otče? Kde ste byl poté, co ste opustil salón?
4: Vo svojej kajute.
2: Šel ste spát?
4: Nie, čítal som si.
2: Merci. Pane Moustine, kam přesně Jackie odhodila pistoli, když vás postřelila?
1: K tým dverám. Presne tam, kde teraz stojíte.
2: Měl jste velké bolesti, nespa?
1: Ano.
2: Zavřel jste oči, nebo jste je nechal otevřené?
1: Prišlo mi trochu nevoľno. Oprel som sa a zatvoril som oči. Je to trochu hlúpe, ale pohľad na krv mi nerobí dobre.
2: Jistě. Takže během těch pár minut, co jste tu byl sám, se někdo mohl přiblížit k těmto dveřím a vzít pistoli bez toho, abyste ho viděl nebo slyšel?
1: Ano, poměrně ľahko.
2: Musel to být někdo, kdo byl venku na palubě a kdo slyšel všechno, co se zde odehrálo až po ten výstřel. Nespa, slečna Louis?
6: Monsieur?
2: Co víte o tom zločinu?
6: Nič, monsieur. Vôbec nič. Vy ma obvinujete? Mňa? Slušné dievča? Je vous le jure que... Prisahám, že...
2: Pas tant d'histoire, Louis. Řekněte pravdu.
6: Monsieur? Úbohá madame... Bola taká vtipná, taká krásna. Všetci

0: Je už panu Moustinovi lépe, pane Smithy?
1: Pán doktor mu dal nejakú injekciu. Dúfajme, že bude v poriadku. Ale pre vás by nebolo dobre, ak by umrel.
2: Však o čo?
3: Čo tým chcete povedať, mladý muž?
1: Chcem tým povedať, že pani Casey vždy prečítala všetky dokumenty, ešte než ich podpísala. Ale taký Simon, to je dôverčivý chlapík, ktorý podpíše každú bodkovanú čiaru.
3: Myslím, že vám nerozumiem, pán Smith.
1: Nie? Myslíte, že keď tu hrám blázna, neviem byť vážny? Nechtiac som si vypočul rozhovor vás troch v prvý deň plavby. Vražda pre mňa nie je zábava. Myslel som si, že ste typický cirkevný pokrytec, ale ste viac než len to. Ste fanatik. Veríte v ten váš nový Jeruzalém. A nový Jeruzalém potrebuje peniaze. Peniaze K. Ridgway.
3: Pán Smith, to je ale skutočne detinské.
1: Pamätáte si, ako som vás videl v hoteli King David, kde ste čítali veľkú kopu pošty? Tipujem, že ste o svadbe K. vedeli všetko a že toto nečakané stretnutie bolo len divadlo.
0: Je to pravda, otče?
3: Je.
0: Ste skutečne muž pozoruhodné inteligence, pane Smithy.
1: Vy to teda priznávate, otče?
3: Priznávam.
1: Takže?
3: Takže čo, pán Smith?
0: Jak sa má pán Moustin?
4: Urobil som, čo sa dalo. Ale mali by sme ho čím skôr dostať do nemocnice. Dúfam, že polícia to bude každú chvíľu. Rád by som urobil rentgen. Ranu má veľmi zapálenú a horúčka mu od včera neklesla. Stále sa ma na niečo pýta, odmieta akékoľvek sedatíva.
0: Ze smrti manželky musí byť v obrovském šoku. Pánové, podívejte se na tohle. Rybáři to vylovili z řeky. Zjevně to někdo vyhodil z našeho parníku a uvízlo to v bahně.
4: Je to zamatová šatka, vreckovka, fľaštička od laku. Na nechty. Pištol.
0: Kterým Jacqueline včera večer postřelila Simona Moustina. J.S.
4: A kterou zastrelili aj pani Moustinovu.
3: Ste si tým istý?
4: Nie, len sa domnievam.
0: Správne. Pokud to neproskoumají experti, říká se tomu balistika, jistotu mít nebudeme, že kulka byla vypálena z této konkrétní zbraně. Ale kalibr je správný. A jak vidím, byly vystřeleny dvě kulky.
3: Zdá se, že priestoru na pochybnosti je skutočne málo.
4: Pozrite na tie diery po kulke. Toto bolo omotané okolo pištole. Pištoľ vystrelila cez šatku. Predpokladám, že sa tak stlmil zvuk výstrelu.
0: Skvelý postreh.
5: Ale to je šatka tety Helen. Tá, ktorú nemohla včera večer nikde nájsť. Tak sa na mňa kvôli nej hnievala. Mala som ju lepšie strážiť.
4: Aká ste svedomitá.
6: Kristýna, no konečne si tu. Ako vždy, keď ťa potrebujem.
0: Dobré ráno, slečno Folliot Foulkes. Myslím, že jste včera večer hledala tenhle šátek.
6: Ano. Nezapozrite, jak vyzerá. Je celá mokrá od blata. Prebo, a čo s ňou kto vystrájal?
3: Niekto ju použil pri vražde.
6: Moju šatku? Taká impertinentnosť.
0: Pamatujete si, kdy ste ho měla naposled?
6: No mala som ju so sebou tu včera večer pred večerou. A Kristýna ma tu nechala čakať.
0: A toto není váš kapesník, slečno Folliot Foulkes?
6: To teda rozhodne nie. To je pánska a odporná bavlnená fuj.
0: Ale vždyť je to jen obyčejný kapesník od Woolworthse. S rúžovými skvrnami.
6: No, hádam si teraz, môžem vziať svoj majetok. Aj keď celkom zdivočený. A budem tú firmu žalovať.
1: Počkajte, chcem vám niečo povedať, slečna.
6: Nechajte si prosím vás tie svoje impertinencie.
1: Nie, počkajte. Síce by bolo vhodnejšie povedať vám to medzi štyrmi očami.
6: To je škandál.
1: Chcem sa oženiť s vašou neterou.
5: William.
0: Malý.
6: Strašne drzý mladík.
3: Skôr excentrický, ako väčšina jeho rodiny. Vždy mali sklon bojovať s veternými mlynmi. Aj preto nepoužívajú svoj titul.
6: Titul? Aristokrat?
3: O, áno, vy ste ho nepoznali? To je predsa mladý Lord Dawlish. Ako som povedal, celý ich rod je výstredný. Vzdal sa titulu a používa len meno Smith. Dá sa ku komunistom, pokiaľ viem. Ale v skutočnosti sa topí v peniazoch.
5: Skutočne? Veľmi zaujímavé. Drahý oče, som vám zaviazaná, že ste mi tento fakt ozrejmili. Poď, Kristýnka. Poď, musíme sa vážne porozprávať.
3: Simon, cítite sa lepšie?
2: Áno.
7: To je neuveriteľné, pán Moustin, chcete sa zabiť? Pohyb vám len zhorší stav.
2: Nechápete, že nemôžem nečinne ležať vo vašej kajute? Že moju ženu včera zastrelili? Nič sa mi nestane. Musím zistiť, kto zabil Kay. Už ste sa niekam pohli, pán Poirot.
8: Mezi tým, co pán Smith žádal slečnu Kristínu o ruku, na něco jsem přišel. Takže na vaši otázku mohu odpovědět. Oui. Monsieur Moustine. Tyto věci dnes ráno vylovili z řeky smotané do klubka. Šátek, kapesník, lahvička od červeného laku na nehty a toto.
2: Jackina pištol?
3: Áno, s dvomi vypálenými nábojmi.
2: Takže niekto sa včera priplížil k tým dverám a vzal ju. Niekto, kto chcel, aby vina padla na Jackie.
3: Čo myslíte? Kto zastrelil Kay? Louis?
8: Nemyslím si, že to byla Louis.
3: Včera sa správala pri najmenšom zvláštne.
2: Áno, niečo vie. A myslím, že ja to z nej budem vedieť dostať.
8: Pane Moustine, měl by ste v první řadě odpočívat. Doufám, že nebudete podnikat nic na vlastní pěst. Ovšem, mě prosím informujte. Jdu si teď trochu odpočinout do své kajuty.
9: Ach, Simon, môžeš mi odpustiť? Musela som sa zblázniť. Načisto zblázniť.
2: Nezbláznila si sa, len si si trochu vypila. To je všetko.
9: Mohla som ťa zabiť.
2: S takou malou pištolkou nie.
9: Čo ak už nikdy nebudeš môcť chodiť?
2: Hneď ako dorazíme do Asuánu, urobia mi rentgen, zistia rozsah zranenia a dajú ma do poriadku.
9: Naozaj Kay zastrelili mojou pištoľou? Aj niekto iný na palube mohol mať pištoľ.
2: Bessner má revolver, ale to je 38.
3: Ten súkromný detektív a doktor tvrdia, že guľka mala rovnaký kaliber. Ale istý si budeme, až keď to potvrdí polícia.
9: Ja som Kay nezabila. Vieš to, Simon, však?
2: Chvala Bohu, to vedia všetci. Teraz len musíme dostať pravdu z Louis. Domnievam sa, že včera večer mohla vykuknúť z kajuty a vidieť niečo alebo niekoho.
5: Ale prečo ešte nič nepovedala?
2: Zrejme ju niekto vydiera. Myslím, že je spôsob, ako ju prinútiť hovoriť. Podplatiť ju. Dať jej vyššiu ponuku, než ten druhý človek. Ak nám Louis povie, čo vie, bude to, ako by ho poslala rovno na šibenicu. Určite dúfa, že od toho človeka dostane veľké peniaze, aby bola ticho. Zatlačím na ňu a ponúknem jej takú sumu, že povie, čo len budeme chcieť.
5: Hrozné.
3: Simon, ja radšej pri vašom pláne nechcem byť. A som si istý, že ani detektív Poirot by s tým nesúhlasil.
2: Jacky. Teraz sa skriete sem. A budete... všetko pozorne počúvať.
5: Monsieur so mnou chcel hovoriť?
2: Áno. Sem si sadni, Luz. Cigaretu?
5: Monsieur je veľmi láskavý.
2: Vždy som ťa považoval za bystré dievča, Luz.
5: Ďakujem, monsieur.
2: Preto potrebujem tvoju pomoc. Musíme zistiť, kto to urobil. Pomôžeš mi?
5: Monsieur si želá moju pomoc? Zistiť, kto zabil madame?
2: Áno, si veľmi bystrá dievča, Luis.
5: To už ste povedali, monsieur.
2: Nemáš veľa peňazí, Luis, však. Páčilo by sa ti byť bohatá?
5: Čo je to za otázku, monsieur? Samozrejme, že áno. Ale nie je to veľmi pravdepodobné.
2: Myslím, že je to celkom pravdepodobné. Luis, ponúkam ti peniaze. Za pravdu. Tak poďme k veci. Čo si videla?
5: Mám povedať, čo som videla? Teda, ak som vôbec niečo videla?
2: Napríklad si mohla vidieť človeka.
5: Mohla som. Ale nehovorím, že som niekoho videla.
2: Ale ja hovorím, že si niekoho videla, len si to nechávaš pre seba. Aby si tú informáciu mohla predať niekomu, kto ju bude chcieť kúpiť.
5: Nerozumiem vám, monsieur.
2: Predaj ju mne. Koľko za ňu chceš? 1000 libier? 2000?
7: Preboha. Doktor! Doktor Bessner!
2: Je zranená?
7: Silno krváca.
9: Simon! Simon, si v poriadku? Ach.
10: Preboha.
9: Myslela som, že ťa
10: postrelili. Hovoril som vám, nerobte to.
7: Postrelili ju cez okno. Je ťažko zranená. Rýchlo, pomôžte mi ju odniesť do jej kajuty.
10: Budem mluviť?
2: Jacky, drž ma, točí sa mi hlava. Je mi zle.
9: Musíme zistiť, kto zabil Kay.
2: Kay. Kto je Kay?
9: Doktor Bessner. Simon blúzni.
7: Samozrejme, že blúzni. Mal zostať ležať v mojej kajute. Namiesto toho samovražedné šialenstvo.
9: Umiera?
7: Ale samozrejme, že nie, mladá dáma. Som len nahnevaný, to je všetko. Mladý muž, teraz vám budem rozkazovať ja. Už žiadne ďalšie šialenosti. Odnesieme vás teraz do mojej kajuty.
9: Môžem zostať pri ňom?
7: Nepotrebuje pokoj.
9: Prosím.
7: Nie, v žiadnom prípade. Len mi ho pomôžete odniesť. Dostane injekciu a bude odpočívať.
9: Dúfam, že sa Simon z toho dostane. Tak tam bezvládne ležal po tej injekcii. Akoby...
10: Uklidnete se. Doktor Bessner vás přece ujistil, že pan Moustin bude v pořádku.
9: Čo to máte v ruke, pán Poirot?
10: A, kulku.
9: Kde ste ju našli?
10: Zavrtanou do podlahy.
9: Naozaj?
10: Už vím, jak zemřela Kay. Pistole byla omotána šátkem. A projektily, tedy střely, proletěly skrz. Domnívali jsme se, že to tak bylo proto, aby šátek utlumil zvuk výstřelu, který zabil Kay. Ale doktor Bessner včera večer celkem jasně vyhodnotil, že díra po kulce na jejím spánku má kolem sebe spáleniny. Můžeme tedy tvrdit, že pistoli někdo držel velmi blízko její hlavy, takže ta střela, která zabila Kay,
8: nemohla být vypálená skrz tento sametový šátek. Vidíte?
9: Ano, vidím.
8: Víme, že byly vypáleny dvě střely. Jedna zabila Kay a jednou jste vy postřelila Simona Moustina. Ale vy jste nepochybně neměla kolem pistole omotaný tenhle šátek.
9: Ne.
8: A proto ještě musel padnout i třetí výstřel.
9: Nerozumím.
8: Když pistoli prozkoumáme podrobněji, zdá se, že byly vystřeleny dvě kulky, ale je celkem možné, že ve skutečnosti byly vypáleny tři střely. A zásobník někdo vyměnil tak, aby to vypadalo, že střely byly jenom dvě. Kdybychom uvažovali takhle, tak si musíme položit otázku, kdy byla vystřelena třetí kulka. A co bylo jejím cílem?
9: Nemám ani poňatia.
8: Když jste byla včera večer v této místnosti, bylo tam to okno otevřené nebo zavřené?
9: Nespomínám si.
8: Já jsem tady včera večer pil horkou čokoládu. Seděl jsem tamhle v rohu. Když jsem šel do postele, všiml jsem si, že okno bylo zavřené. Ale když jsem se pak vrátil s panem McNaughtem, bylo otevřené. Kdo otevřel?
9: Co to má pre Boha spoločné s týmto prípadom?
8: Poměrně dost. Abyste mi rozuměla, když jsem logicky přišel na to, že musela padnout i třetí střela, hledal jsem třetí kulku. Mé šedé buňky. A taky jsem ji našel.
9: Nerozumím.
8: Mademoiselle Louise nám včera bez mrknutí oka naznačila, že vraha viděla. Proč by to dělala?
9: Vydírali ju.
8: Nepochybně. Ale proč to řekla veřejně? Proč nešla přímo za tou osobou a jemu, nebo jí nepošeptala, všechno vím, kolik mi dáte za mlčení?
9: To by bylo jistě rozumnější.
8: Tak proč to tak neudělala? Jedinou možnou odpovědí je, že to z nějakého důvodu tak to udělat nemohla. Už rozumíte, jak se pomalu blížíme k pravdě?
9: Asi jsem hloupá, ale nerozumím.
8: Louise tak nenápadně vyhrožovala do očí více lidem. To může znamenat jen jediné. Že její výhrušky byly určené jen jednomu z nich.
9: Aha, rozumím.
8: Tady pana Kennona, pana Smise, doktora Bessnera mohla Louise zastihnout o samotě. Jen jednoho ale o samotě najít nemohla. Zraněného muže, o kterého se neustále někdo staral. Simona Moustina.
9: Simon? Vy jste se zbláznili.
11: Simon, o ktorom som už predtým čo to počul. Takže keď som v Jeruzaleme dostal list od Kay, v ktorom mi oznamovala ich sobáš, ponáhral som sa sem, aby som sa presvedčil na vlastné oči a aby som ochránil Kay, ako sa len dalo. Kay, ako dcéru môjho starého priateľa, ktorú mi zveril do opatery. Zlyhal som však. A toto zlyhanie je len a len moja chyba.
8: Otče, nevyčítejte si to. Dělal jste, co jste mohl, Monami.
11: Jsem rád za tu náhodu, pán Poirot, že se s nami plavíte na lodi. Bez vás by som nebyl schopný usvědčit. Velká vďaka.
8: Ale to přece bylo samozřejmé, že pomohu.
9: Ale to nie je možné, páni. V žádném případě. Mýlíte se. Simon bol v salóne po celý čas, už odkedy si Kay išla ľahnúť. Bol tu, až kým som ho nepostrelila a potom sa predsa nemohol postaviť, neurobil by ani krok. Doktor Bessner to sám povedal.
8: Bia, ano, zdá se, že tady něco chybí. Ale je to jenom zdání. Vystřelila ste ze své pistole, ale kulka trefila podlahu, nikoli Simonovo koleno. Simon upadl zpátky do křesla a pohotově si přiložil ke kolenu kapesník, na který vylil červený lak na nechty. A zatímco vy, Kristýna a Smith, jste byli na opačné straně lodi, Simon Moustin měl čas zvednout pistoli, doběhnout do kajuty své ženy, kde Kay spala omámená. Simon Kay zastřelil, běžel zpátky do salonu, otevřel okno, vyměnil zásobník v pistoli, zabalil ji do šátku, aby mu kulka nespálila kůži, a vystřelil další kulku rovnou do své nohy. Potom šátek, kapesník, lahvičku od laku na nehty a pistoli vyhodil z okna, přičemž měl stále čas dát si na koleno svůj kapesník. A tak ho Smith a doktor Bessner našli v té samé poloze, v jaké ho viděli před 4 minutami.
5: To je neuvěřitelné.
8: Oui. Ale je to pravda. Simon měl jedinou smůlu. Louis nevypila svůj tradiční heřmánkový čaj, který byl nepochybně něčím otrávený. Zůstala vzhůru. Slyšela střelbu od vedle, podívala se z kajuty a uviděla ho. Pravděpodobně ho sledovala až sem a viděla, jak se sám postřelil. Potom se samozřejmě rozhodla vydírat ho. Ubezpečili ji přímo před námi, jenom jsme tomu nerozuměli. Budete v pořádku, Louis? Já se o vás postarám.
3: Ale vydíraním si podpísala vlastní rozsudok smrti.
5: Nezmysel! Simon Louis nezastrelil.
8: No. Musel se spolehnout na někoho jiného. Na svou partnerku.
3: Jacqueline, to vy jste zastrelili Louis.
5: To je lož.
3: Priamo tu, v tomto salóne vám povedal, že Louis vie, kto je vrahom. Povedal vám, že Bessner má revolver. Vy ste si ho zobrali a zastrelili Louis.
5: To je lož.
8: Mon enfant, slyšela jste už někdy o mulážovém testování odlitku?
5: Nie.
8: Když někdo vystřelí z pistole, na jistý čas se nepatrné částečky střelného prachu zachytí na pokožce. Dají se získat pomocí voskových odlitků.
2: Jackie, všetko som zbabral. Stratil som hlavu a všetko som priznal.
5: To nič, Simon. Dobre, poviem vám teda, ako to celé bolo. Simon si hľadal prácu. Nahovorila som Kay, aby ho zamestnala. Ale keď ho zbadala, zamilovala sa do ňoho. Úbohý Simon. Vždy chcel mať peniaze, ale vždy bol zúfalo chudobný. A teraz sa mu samé ponúkali. Videla som, čím prechádza, čo cíti. Povedala som mu, nech sa so mnou rozíde a vezme si Kay. Ale odpovedal, že byť manželom bohatej ženy nie je žiadna výhra a že miluje mňa. Povedal, ak by toto bol román, oženil by som sa s bohatou ženou a ona by do roka zomrela. A potom som zbadala, ako mu v hlave skrsol ten nápad. Vyhovárala som mu to, ale len sa zasmiel a povedal, nechaj to na mňa. Bola som vydesená. Simon je taký jednoduchý, ľahko vážny, všetko vidí príliš optimisticky, tak som mu musela pomôcť, chápete? Musela. Ten plán s prenasledovaním bol môj. Myslela som si, že je to šikovné. Simonova pretvárka, ako ma nenávidí. Vymysleli sme to do posledného detailu. Ale potom ste ma nachytali. Nikdy som o muláži nepočula.
8: Dostalo vás vaše svědomí. Muláž by ve vašem případě nedokázala nic, protože jste z pistole střílela ještě včera večer. Ale rozhodující to bude v Simonově případu, protože podle jeho verze včera večer v ruce pistoli vůbec nedržel.
5: Ach, Simon.
3: Keď svieti slnko, mesiac nevidíte, ale mesiac je stále prítomný. Obaja ste mi povedali tieto slova takmer rovnako. Už vtedy mi malo napadnúť, že ste v tom spolu.
5: Kiež by bola Kej nažive. Možno mi neveríte, ale myslím to vážne. Kej som mala veľmi rada, teraz to už viem. Bola taká veselá, šťastná, štedrá a láskavá. Ach, keby sa to dalo vrátiť.
3: Musíte kráčať vpred. Nič sa nedá vrátiť.
5: Existuje cesta ako z toho von. Rýchla a jednoduchá.
3: Tou cestou nesmiete ísť.
5: Nezastavíte ma.
3: Samovražda je rovnako nesprávna ako vražda.
5: Aj keď je človek úplne stratený.
3: Vlastný život nemáte právo zahodiť. Môžete ho len žiť, kým je vám to určené. Jackie, položte tú zbraň na stôl. Jackie.
5: Ste krutý.
3: Nie, ešte stále sa vám pokúšam pomôcť. Existujú duchovné hodnoty, o ktorých neviete nič. Nasledujúce týždne pre vás môžu byť nesmierne dôležité.
5: Dôležité pre moju dušu?
3: Pre vašu dušu. Položte ju, prosím.
7: A, parble. Přichází policie. Kelpejí sováž. Jaká divoká krajina.
5: Nemá zmysel byť sentimentálny. Urobila by som to znovu. Bola to bláznivá hra. A prehrali sme.
2: Jackie!
9: Ach, Simon.
5: To je všetko. Vyhrali ste.
7: Mary? Ale áno. Mám rád posluchače. Priznávám se ke své marnivosti. Překypuji ješitností, když mohu říci, hleďte, jak je ten Hercule Poirot chytrý. Mé šedé buňky. Nespa?
12: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agatha Christie. Preklad Margaréta Cvečková. Rozhlasová adaptácia Martina Banajová. Obsadenie Kay Ridgway Mostyn, Táňa Pauhofová, Simon Mostyn,
13: Ivan Martinka,
12: Jacqueline de Severak,
5: Monika Potokárová,
12: Kenon Ambrose Pennefather,
3: Ivan Romančík,
12: Doktor Besner,
14: Richard Stanke,
12: Helen Folliot Folks,
15: Mária Královičová,
12: Kristýna Grant,
16: Diana Mórová,
12: Louise,
17: Lucia Hurajová,
12: William Smith,
18: Robo Jakab,
12: Stuart,
19: Peter Šimon,
12: manažér lode,
20: Laco Kerata,
12: predavač,
21: Mahdi Abd ar-Rahman,
12: a ako Hercule Poirot,
14: Jaromír Meduna.
12: Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Andrej Klimič. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Jaro Riák. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
22: Počúvate rádio Litera.

0: Náš tábor bol postavený pri riečke Darajani v Kenii za železnicou a cestou, ktoré spájali Nairobi s prístavom Mombasa. Nad ohradami odchytového tábora sa ako bájny obor vypínal mohutný 2000-ročný baobab. Každý deň pri východe slnka sme s úctou a obdivom hľadeli na nekonečný buš, ktorému na obzore kráľoval masív dnes už vyhasnutej sopky Kilimandžáro. Odchyt slonov, nosorožcov dvojrohých a bivolov kaferských sa nám nedaril, hoci sme s našimi džípmi najazdili stovky kilometrov. Ohrady boli stále prázdne. Náš partner, Ken Randall, zašiel do jednej z osád kmeňa Kamba a priviezol starého skúseného stopára a skvelého lovca Kimuriho. Situácia sa razom zmenila. Za necelé 2 mesiace ťažkej a nebezpečnej práce sa nám podarilo všetky zvieratá odchytiť. Vari, najväčšiu radosť som mal z 15 mláďat nosorožcov dvojrohých, pri ktorých som po práci presedel celé hodiny. Rozprával som sa s nimi, nosil som im kúsky cukrového trsti a chleba, sedel som na ohrade a čakal na západ slnka. Veľký, zlatorumený kotúč sa noril za obzor a aj keď zmizol, mohutný vrchol Kilimandžára so svojím ľadovcom ešte niekoľko minút žiaril ako ohromná ružovkastá perla v tmavom mori z černetých akácií a baobabov. Obďaleč sedával na klade ohrady aj Kimuri. Jedného dňa sa ma spýtal, prečo každý deň s privretými očami a nehybnou tvárou hľadíš na Kilimandžáro? O čom to mlčíš? Bwana.
1: Je to pravda, aj naše stretnutia sú čoraz mlkvejšie, hlbavejšie. Povedzte, o čom mlčíte, Bwana, pane?
2: Když bychom se vrátili k Biblii, tak nám tato planeta byla svěřena do péče. Že Bůh nám ji svěřil. A svěřil nám také všechno živé, co je ve vzduchu, na zemi i ve vodě. A my s tím zacházíme nedobře. My si myslíme, že jsme ta poslední generace, na které ještě velice záleží a která chce urvat z přírody, co se urvat dá. A je zajímavý, jaká byla reakce mnohých kolegů a lidí. Někteří říkali, proč je nenecháš v Africe? Vlastně děláš taky devastaci. Ty taky ochuzuješ africkou přírodu vo všechny kusy, které si odchytil a taháš je do Evropy. A já když jsem viděl tu situaci, která tam je, tak jsem vždycky říkal, nemáte pravdu. Uplyne pár let a ta zvířata to nebudou. Protože lidi vybijou. A když je nevybijou, tak jim vemou jejich prostředí. My jsme schopni udělat kopii Rembrandta, ale nejsme schopni udělat kopii nosorožce. Takže vybitím každého druhu se tady na této planetě ztrácí něco, co je naprosto nenahraditelná ztráta. A mě jenom udivuje, jak je člověk lehkomyslný.
1: Za oponou slov, za necelé 2 mesiace ťažkej a nebezpečnej práce sa nám podarilo odchytiť všetky zvieratá, sa skrýva aj takýto dej.
3: Ja to stručne řeknu, co sme delali. První výbier probíhal pri odchytu. Ja to třeba předvedu na žirafách. Přijeli sme ke stádu asi 30 kusů a vybrali sme nejvhodnejší mladé zvíře, ktoré bylo o něco větší než kohoutek matky. Muselo to být zvíře perfektně vybavené, silné, zdravé, bité. Když jsme ho chytili, tak jsme ho pozorovali dál. Jestliže bojovalo s námi, kopalo, tak to bylo to pravé zvíře. Zvíře, které rychle rezignovalo, to jsme raději pustili rovnou do buše. Pak jsme ho dali do bedny a pozorovali jsme ho celou cestu převozu do bedny. Byla zvířata tak labilní, že nám chtěla šokovat bedně, tak ty jsme zastavili, vypustili zpátky do buše a už jsme ho nikdy nechytali. Zvířata, která překonala první cestu, třeba 30 kilometrů těsně po odchytu do kempu, už tam měla předpoklad, že teda bude schopná adaptace. Pak jsme je pozorovali v ohradách. Chodili jsme k ním, hovořili jsme na ně. Byly žirafy, které k nám za 3-4 dní přišly, protože vždycky něco dobrého dostali a přestali se nás bát. Byla tam zvířata, která jakmile jsme přistoupili k ohradě, tak se lekla a utekla na protější konec rohu ohrady. Ta nebyla vhodná pro adaptaci. Pak jsme rozebrali v další fázi jednu stěnu, vyrobili jsme transportní bedny, přistavili jsme je ke stěně, z těch beden jsme vlastně udělali další stěnu a v těch bednách jsme začali zvířata krmit. Byla zvířata, která nikdy nevstoupila do bedny. Tak taková zvířata transportovat znamená je zabít. Ta všechna jsme vyřazovali. A takovýmhle postupným způsobem jsme se dopracovali toho zadaptovaného zvířete, které mělo největší předpoklady přežít cestu a úspěšně žít a rozmnožovat se v Evropě.
1: K adaptácii divokých afrických zvierat neodmysliteľne patril aj ľudský hlas. O čom sa človek, Jozef Wagner, rozprával s africkými nosorožcami?
2: Ja som říkal, kluci, nebračte, neplačte. Ja už som zase prišiel. Každý máte u mne v kapse něco dobrýho. Tobie Keníku, ja som každý měl jméno. Keník, Mary, John. Tak som říkal, Mary, ty seš takový nejmenší chudáček, pro tebe mám pár kousku cukru a cukrovou třtinu. A můžeš si vystrčit hlavu z ohrady a dát si mi ji na nohu a já tě budu hladit, než usneš. Tak takhle jsem si s nima vypravil. Nosorožci byli spokojení, vždycky okamžitě utichlo všecko a bylo zajímavé třeba. Já jsem poznal, kdy se jim stejská. Ležel jsem ve stanu, byla třeba noc, nebo začalo se rozednívat. A jenom jsem slyšel, mám ajejej. Kluci se zbudili a chtějí si promluvit. Tak jsem stál, nerad sice, vyjel jsem spod moskytiéry, šel jsem k nosorožcům, vždycky jsem si vzal něco dobrýho a přišel jsem, říkal jsem, kluci, už je ráno, už se vám chce spát, a co pak tobě, tybě se stejská? A oni vždycky přišli, anebo se postavili bokem těsně k ohradě, já jsem je škrábal na břiše, za uchem, po hřbetě. A oni přihořeli vždycky oči a byli hrozně spokojení. Takovým zvláštním odfouknutím a věděl jsem, teď je to v pořádku. Tak jsem je poplácal, říkal jsem, za chvíli vám pošlu žrádlo, abyste měli něco dobrýho, no a bylo to v pořádku. Já jsem nosorožcům vyprávěl příběhy, pohádky, popisoval jsem, co jsem viděl okolo, co se mi ve dne stalo, nebo co nás potkalo, a navíc jsem je ujišťoval, ať se nebojí, že budou spokojenější u nás doma v Čechách, než v Africe, protože je nikdo u nás nezabije.

0: Bez domorodcov Černochov sa žiaden odchyt nezaobišiel. Spočiatku sa síce čudovali, že ich mňama jedlo je pre bieleho bvanu najvzácnejšie v živej podobe. Nevedeli pochopiť význam toľkej námahy a nebezpečenstva a zrejme ho nepochopili dodnes. No keďže si touto prácou mohli zarobiť, čudovali sa potom už iba potichu a robili to, čo si bvana želal.
1: Oni si váží silných autorit. Napríklad ja som im prokazoval i svoje schopnosti fyzicky. Ja som vždycky uzvedl víc než oni. Oni potrebujú povel. Jednoduchý, stručný, jasný, zcela srozumiteľný. Tak ja vám to predvedu svahilsky. Máte chycené zvíře. A teď potrebujete, aby sa to zrychlilo. Třeba držíte žirafu, ktorá sa brání a drží 5 chlapů. Ona s nima však cloumá, tak zavoláte a teď pomalinku přijíždí bedna. Zastaví a vy na ně zařvete. Quenda haraka, to znamená rychleji se skákejte. Kamáta sanduku, chytněte bednu. Jo. Suku mambele, stačte dopředu. Kamáta sanduku, suku mambele. Kamáta sanka suku mambele. Víte, a dokonce oni měli i třeba při nakládání těžkých beden, to je bedna, která má 400 kilo nebo 300 kilo, nejméně žirafa bedna, 2 metry 20 krát 3 metry a uvnitř je žirafa, teď to máte naložit na nákladní auto. My jsme samozřejmě si vytvořili rampy, takže tam nákladní auto nacouvalo. A teď to vůbec by to nešlo naložit, kdyby nebyla naprostá jednota povelu. Takže třeba samozřejmě celý den na ně řvát není možný, pak by to hlasově nevydržel. Já jsem měl černocha, který se jmenoval Eddie Mubarak, byl to kikujec. A on třeba začal. A přesně na ten povel drapli tu bednu a poposunuli nad lidskou silou těch 10-12 chlapů s tou tunovou bednou poposunulo tam, kam bylo potřeba. A tak jsme pracovali prostě ve dne v noci. A co bylo, co je důležitý, musíte být příkladem. Chcete, aby všecko fungovalo, nelze ležet na lehátku a řvát na ně. Jde to taky. Ale oni vás nemají rádi. Oni ve vás vidí bohatýho, nafoukanýho lenocha. Kdežto, když jsme tam běhali v krátkých kalhotech, v kožený bundě proto, protože já jsem si chytil zvířata sám, abych neměl těch 1000 trnů. Každý den ze mě moje žena nebo černoši ze mě táhali a z každého z nás stovky, 200, 300, 500 zabrnutých jehel, trnů z buše, kterou, nebo dokonce jednou jsem si propíchl celý sténo klackem. Takže jsem tam měl díru o průměru 5 cm, musel jsem ji vyčistit, jako se čistí lauf, protáhnout tou děurou šňůru, na tu šňůru navázat čistě vypraný jadřík, nakapat tam kysličník a prostě to takhle pročistit. A, protože to jináč, jak to chcete jináč udělat, aby vám nehnisela celá noha a člověk neměl nějakou sepsi, nedostal. A tím, že já jsem chytil dřív nejobtížnější zvířata, jsem chytal sám, naučil jsem je, jak je fixovat. Když bylo třeba, tak jsem bav bednu a sám jsem mi třeba nadzved, když oni říkají, to nejde, akuna banajde. Takže oni tohle všechno umí nesmírně ocenit.
0: Aby sa človek dorozumel s černochmi, nestačilo iba ovládať svahilčinu. Bolo potrebné postupne sa naučiť aj reč ich života. Zmýšľania, konania, cítenia.
1: Aby ste pochopila jejich mentalitu, tak mi dovolte, abych vám vyprávěl takovou příhodu. Oni si na nás hráli. Ja som nevedel dlouho, co tak pořád dělají u ohně a čemu sa tak strašne smiejí. Tak som sa sebral. A když byla tma, a zase oni si udělali ten svůj obvyklý veliký táborák a sesedli se kolem ohně po večeři, pač každý se z nich si sám vařil. A teď jsem je pozoroval. A všechno to, co jsem já za minulý den provedl, komu jsem vynadal, koho jsem vytáhl za ucho, tak to všecko opakovali. A mě hráli tak, mám pleš, jo, nemám žádné vlasy, tak si natáhli na hlavu igelitový pytlík a jeden z nich vždycky představoval mě a ty potrestaní, co byli, nebo ty, tak ty jako hráli znova ty potrestané a válili se při tom smíchy. Takže já jsem vždycky už počítal, jak bylo 11 hodin večer, tak jsem tam na ně šel a musel jsem jim to zatrhnout, protože oni by se smáli a hráli by si až do 2, do 3, do rana, ráno by nechtěli vstávat. A pak jsem to udělal tak, že jsem je naopak já pozval ke svým ohni. A pač oni taky přišli, říkali, prosím vás, co vy to pořád čtete? Tak já jsem měl s sebou všaký knížky, já měl jsem s sebou pohádky, já měl jsem s sebou romány, tak jsem jim četl takový jeden milostný román. A teď to oni se uchychtávali, že? Teď jsem jim četl takový příběh, jak bohatý lord se zamiloval do chudé dívčiny a jak jeho otec, jež bohatý lord, jak mu bránil. A teď vám řeknu ty reakce. Já jsem třeba jim, teď jsem jim to četl a překládal. A oni říkali, no to není pravda. Co to bylo za blbce? On si chce vzít chudou ženskou a jeho táta mu nabízí tu nejbohatší. No to u nás by vůbec nepřipadalo v úvahu. Já jsem jim říkal, no jo, mládenci, ale on ji miloval. On po ní toužil. On ji měl hrozně rád. On bez ní nemohl žít. A oni tak o tom přemýšleli, dívali se na mě nechápavě a odešli. A druhý den přišla za mnou Vafula, to byl takovej koumák, takovej chlapík, který přišel a říkal, Bvana, já už jsem to pochopil. Já už vím, co je to touha. Jak já touším, jak mě se svírá srdce. Já jsem říkal, no, tak si vyděláš u mě, pracuj u mě 3 měsíce a budeš si moc takovou ženou. On říkal, ne, já tak strašně toužím po tabáku.

0: Priateľstvá medzi domorodcami a cudzincami nie sú obvyklé, ale pre pána Wagnera, Bwana Wagnera, aj neobvyklé je prístupné. Bude to zrejme žitím vlastnej filozofie, keď hovorí: ku každému životnému prejavu, ku každému človeku i ku každému názoru pristupujem nesmierne opatrne, bez tieňa pohrdania, bez najmenšej duševnej nadradenosti, pretože každé múdre slovo, každá veľká myšlienka, každý stupeň poznania má pre ľudské spolužitie a pochopenie sa, pochopenie národov, kultúr, nesmiernu cenu.
1: Ja mám takového jednoho náčelníka Masaje, ktorý bydlí, nebo obýva takovou plochu, kousek od Namangy. Namanga je přechod mezi Keniou a Tanzánií a on bydlí v Tanzánii. A je to vesnička, která má asi 12-15 rodin. On sám je obrovský bohatý, pač vždycky, když tam přijde, tak mě říká: Joe, já mám pro tebe toho nejkrásnějšího bejka. Dobytek je pro ně absolutně všecko. Oni s ním žijou, oni třeba telátka a kuzlata a jehňata pozbírají, strčejí si je do baráku a mají je mezi postelem a mezi těma lůžkama, co tam mají. A teďka, to už je starší náčelník, to může tak kolem 50. A teď má maminku, a ta maminka už najednou skoro neviděla. My jsme si spolu vypravovali a teď jsem nějakého dobrýho kluka, který to všechno překladal. Oni věří v jednoho boha, říkají mu Engai. A když končí takové ty svoje modlitby, jako třeba říkají: děkuji ti za to, že mám co jíst. Děkuji ti za to, že mám kus střechy nad hlavou. O velký Engai, děkuji ti za to, že mám přátele, které mohu milovat, jsem spokojen a mám všeho dost, jejich modlitba. A končí slovem místo amen, amín. Takže tam je takový podivný nějaký vztahy. Hovoří se dokonce o ztraceném kmeni Efraimitu. A ta babička byla nejšťastnější vždycky, když já jsem mi zpíval písničky. Až tam budu zase příští rok, budu muset zaspívat. Říkala mě: poslyš, zaspívej mě tu galánku. Ona si pamatovala galánku. Takže já jsem ji vždycky vzal do náruče, sedl jsem si k ní takhle na zem a teď jsem jenom pro ní jsem zpíval. Teď kolem mě stály všechny ty děti a všechny ty babky tam a ty ženský a já tam chodím rád.
2: Kdo má počerenú galanku, ligotala sa hviezdička.

0: pro mne nejtragičtější noc mého života byl den z 30. dubna na 1. května 1975, kdy tu noc, já jsem se vrátil z Indie, já jsem se vrátil na základě zoufalého telegramu, který mě poslala moje paní. A pak mě řekli, no, dnes v noci bude provedeno utracení všech vašich žiraf, které jsou nositelem nebezpečné choroby, které by mohly ohrozit existenci naší republiky. Každý rok naše žirafy měly z jara potíže. Třeba 3, 4 nebo 2 nebo 5 žiraf mělo takové potíže, které mají lidi. Afty, chvilku slinili. Náš starý vynikající lékař, pan doktor Steinmetz, to řešil tak, že jim uvařil takový měkký, kvalitní žrádlo, jim připravili. Týden 14 dní je tím krmil, huby se jim zahojily a byli v pořádku. Když se to znova objevilo, tak starý pan doktor Steinmetz, kterému jsme říkali šlechtic mezi veterináři, odešel, už byl pán hluboce v důchodovém věku, tak odešel ze zahrady a přišel nový veterinář, který se na to začal dívat jako na nějakou nebezpečnou chorobu. A přišel večer a teď najednou tam v místě, kde je takzvané zimoviště zvířat a i tak žiraf, tak tam se rozsvítily světla, ty vojenské, takový ty veliké reflektory. Teď tam nastartovali dvě těžké Tatry, aby byl slyšet důkot motoru. A já jsem se svojí dcerou Janou, šli jsme po těch polích, které jsou tak 100 metrů od toho našeho zimoviště. A teď najednou začala střelba, kdy mě postřílili všechny moje milované žirafy. Bylo to nejnádhernější stádo na světě. Tak to typovali špičkoví odborníci. Bylo to 51 zvířat, kde 28 samic bylo vysoce březích. A teď jsem si říkal, koho zabili teď. Zabili mě Janošíka. Zabili mě Sněhurku. Ležel jsem tam na poli a myslel jsem si, že se zastřelím. Že to prostě nepřežiju. Bral jsem to jako strašlivou křivdu vůči životu a zbabělost.
1: Niekoľko dní pred zabitím žiráf prechádzal všetkými pavilónmi hlavný epizotológ Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, sprevádzaný našim veterinárom a policajtom. V klasickej časti zoologickej záhrady v pavilóne Antilop sa chystala na pôrod nesmierne vzácna samica bivolca Hiroli. Hiroli sme získali iba my a Spojené štáty americké s výhradným povolením kancelára prezidenta Keňskej republiky. Vtedy ich žilo na keňsko-somálskych hraniciach okolo 400 kusov. Keď prišla inšpekčná skupina k boxu rodiacej samice, hlavný epizotológ ukázal na ňu prstom. Nech vstane. Pán docent, ona nevstane. Ona bude rodiť. Nech vstane. Je podozrivá z nákazy. Opakoval hlavný epizotológ. Hirola sa napokon od strachu snažila pritisnúť k zemi a pokúšala sa nehýbať, aby ušla pozornosti nepriateľa. Zastrelte ju. Nariadil epizotológ a policajt ju zastrelil služobnou pištoľou rovno do hlavy. Hirola bola úplne zdravá. Zabitím tejto samice došlo k ochromeniu stádočka Hirol v našej zoo, ktoré nakoniec vymrelo. Nepochopím. Nikdy nepochopím, prečo neboli žirafy utratené vodne, ale tajne, v noci za hukotu motorov. Nepochopím, prečo boli popravené zastrelením a nie utratené uspaním. V zásobe sme mali 1000 dávok anglického preparátu Imobilon, pri ktorom iba malé predávkovanie stačí, aby každá žirafa v priebehu 5 minút zaspala a bez akýchkoľvek bolestí a tonických krčov pokojne zomrela. Táto akcia bola taká zlá a hrozná, že keby naše žirafy mali skutočne niektorú z nebezpečných typov slintaviek, bola by nákaza špeciálnymi autami asanačnej služby, ktorými boli žirafy odvážané a z ktorých krv kvapkala po všetkých cestách, rozvlečená po celom východočeskom kraji. 51 žiráf bolo vyhnaných do tmy výbehu, oslnených reflektormi, ohlučených zvukom motorov nákladných aut, splašených pachom čerstvej krvi, ktorá sa im drala do nozdier. 51 žiráf bolo v tú noc popravených zastrelením. Ošetrovatelia tvrdili, že žirafám tiekli z očí slzy.
2: A poenta? Okresný veterinár hneď po likvidácii žiráf na porade prehlásil. Konečne som dostal Wagnera. Dostal som ho na kolená. Tento skutočný príbeh mi pán Wagner rozprával už dávno a rozprával mi ho niekoľkokrát. Odkladala som ho. Pre jeho krutosť, nezmyselnosť a možno aj kvôli hanbe za vlastnosti, pýcha, spupnosť, hlúposť, závisť a nenávisť, ktorú živočíšny druh, nazývaný paradoxne Homo sapiens, vlastní. A čo na to dnes pán Wagner?
0: Pro mňa to byla strašlivá tragédia. A ja som sa intenzívne snažil nenosiť ve svém srdci touhu po odplate, po odvete. Ja neuznávam príliš tu naši takovou mnohokrát prosazovanou oko za oko a zub za zub. Ze všech sil sa snažím neubližovať. A som přesvědčen, že ta karmická indická představa je, že každý zlý čin se v nedobrém člověku vrací zpátky a každý dobrý čin se vrací v dobrém zpátky. A také si myslím, že ta filozofie buddhistická nebo křesťanská nebo i třeba hinduistická je podivuhodná v tom, že říká například, a jak to chcete říct líp, miluj svého bližního jako sebe samého. A nebo třeba, co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Jenže tohle člověk v průběhu života a v tom běhu si často neuvědomuje, někdy vědomě a někdy nevědomě dělá zlo. Zlý čin je ďábelský projev člověka. A bylo by dobře, aby jich bylo co nejméně.
2: Opatrne, s pokorou, ale nesmiernym záujmom pristupuje pán Wagner k cudzím mravom, zvyklostiam, kultúre i k filozofii. Nie je to záujem povrchný. Všetko, čo sa len trochu dá, študuje. Dnes samozrejme už v školách života.
0: Ja som respektoval a respektujú vždycky všechno, co iní lidé dělají, a i když tomu třeba vůbec nerozumím. A myslím si, že to bude asi důležité, když se s tím lidi zabývají. Když se zamýšlím nad jejich učením, tak nakonec stejně vlastně všichni bohové si jsou podobní a jsou jakýmisi vzájemnými představiteli. A když bychom je zhrnuli do vlastnosti jednoho jediného, tak vlastně představují souborně našeho Boha. Zřejmě filozoficky vyjádřit člověka a víru asi jináč nejde. Ty modlitby hinduistů jsou prosté. Oni vzývají svého Boha a prosí ho o pomoc. Prosí ho o pomoc pro sebe a nebo pro své nejbližší. A nebo třeba tisíckrát opakují jméno Boha. Nebo dokonce jsou tak hluboce věřící, že na své tělo si napíšou třeba tisíckrát jméno svého Boha. Takže to modlení zní asi tak třeba ram, ram, ram, ram, ram, ram. Takhle se má rámo, rámo, k Bohu Rámovi. Ram, ram. A teďka opakuje třeba 10 000krát, prostě říká ram, ram, ram, ram, ram, ram. Má zavřené oči, sepnuté ruce a intenzivně myslí a přitom, jak vyslovuje jméno Boha, tak mu předkládá současně svoji prosbu. Tak já si třeba budu myslet, budu se modlit za vás k Rámovi. Tak budu třeba říkat ram, ram, ram. A přitom teďka si myslím, Bože, buď tak laskav, dej paní Šajdové zdraví, dopřej jí štěstí, dopřej, ať je spokojená, ať se jí všecko podaří, ať se jí všecko povede. Tak takhle bych se modlil krámovi a přitom bych vyslovoval jeho jméno. Nebo samozřejmě navštěvují hromadně svatyně, chrámy, které mají. Tam vlastně je taková jakoby služba kněží celý den. Takže přijdete, třeba já jsem přišel do Zlaté pagody, přede mnou tam vešla kráva. Nikdo ji nikam nevyžene. Také kráva, když tuto svatyni opouštěla, dostala od kněze, který tam byl, dostala tylak. A i já jsem dostal tylak, přestože jsem byl nevěřící a on okamžitě poznal podle očí a podle chování a podle úboru, že tam naprosto nepatřím. Právě ta tolerance hinduistů a tolerance buddhistů je obdivuhodná, protože i hinduismus hlásá jako základní filozofickou myšlenku nečiní zlo. Ale to je málo. Víte, buddhismus je dokonalejší, jsem si vždycky myslel, protože nečiní zlo je opravdu málo. Proč málo? Protože třeba já nečiním zlo, ale vedle mě vidím, že se děje zlo, ale já se toho nemusím všímat. To je věc toho, který činí zlo a toho, který trpí zlo. Víte, když to Buddha nakonec říká, aktivně bojuj proti zlu a aktivně rozdávej dobro a lásku.
2: A teraz prizývam vás na najdlhšiu cestu života s pánom Wagnerom. Nebude príjemná, ale žiaľ, podobných ciest je na našej planéte ešte príliš veľa.
3: Byla to cesta, kdy jsem přesvědčen, že jsem se dostal na dno, na naprostý dno lidského utrpení. Bylo to kolem půlnoci, kdy jsem šel z hotelu Taj Mahal pěšky na sluneční pobřeží, kde jsem bydlel u svého přítele Bhaču Patela. Šli jsme spolu. On mě zrazoval, říkal, nechoďme pěšky těmi uličkami. Najmeme si taxi a to nás tam rychle doveze. A já jsem říkal, proč bychom se nemohli, říkal, to je nebezpečný, on není. Proč bychom se nemohli projít půlnoční Bombej? A tak jsme šli nejkratším směrem, ne po hlavních třídách, ale teda po těch uličkách, který jsem nikdy neznal, nikdy jsem tam nebyl. Tam byly různý ploty, zahrady, výklenky, domy, malý, velký. Všelijaký plácky, náměstíčka, spory, osvětlení, stromy, keř. Sotva jsme ušli nějakých 100-200 kroků, tak jsem se s úžasem zastavil, protože přede mnou leželo na ulici, v těch výklencích pod keři, tisíce, 10 000 lidí, který se tam vedle neviděl. Odpočívali, spali. Viděl jsem stovky malých ohníčků, kde z několika papírků a z několika klacíků a 3 listů spadli ze stromu, si ohřejvali možná trochu teplý vody nebo. Pak jsem tam viděl, jak u sloupu veřejného osvětlení nad kanálem, zamřížovaným kanálem, rodí mladá Indka a jak 2 starší ženy pomáhají. Pak jsem viděl, jak v náručí jednoho chlapce kolem 10 let umírá stařec. Viděl jsem, jak maminka za jednu ruku vede asi 3letého chlapečka, za ní poskakuje asi 8letý chlapec, v náruši nese holčičku a hledá zoufale místečko, kde by se mohli sednout, opřít si z hlavu nebo záda a odpočinout si nebo dokonce se vyspat. Uvědomil jsem si, jak nekonečně rozdílný a hrůzný je současný život. To jsem říkal Bhaču Patelovi, říkal jsem Bhaču, víš co? Kolik máme u sebe? Máme u sebe pár tisíc čilinků, pojďme mi, on říká, to je zbytečný. To neřeší situaci. Kdybys měl miliardy, tak to nevyřešíš. A těch pár halířů, to tě může jenom stát život. Ty začneš rozdávat to, co máš a nakonec třeba odsaď odejdeš úplně nahej. A jestli vůbec odsaď odejdeš. Tvař se, jako když nic nevidíš a klidně překračuj jednoho člověka za druhým, vyhejbej se jim, na nikoho nešlápni, nikoho se nedotkni, na tvém obličeji se musí usadit kamenný výraz a běž, kráčej směrem ke slunečnímu pobřeží. Já už takovou cestu nikdy v životě nechci absolvovat.

Ja som poutník, San Jacín. To je období, řekl bych, hlubokého poznání. Pochopení smyslu života, kdy má možnost se zamyslet nad vesmírem, kdy má možnost znovu obdivovat, když vychází slunce, když kvetou růže, když kvete louka, když srnci chodí po pasece, teď se tam chlubějí v oranžovém svatebním šatě. A nebo člověk objeví znovu krásu kapky rosy v trávě. A toto období má jednu velkou věc. Na co člověk za tři období nepřišel, nebo o čem nikdy nepřemýšlel, teď má možnost přemýšlet. Zkrátka je nad věcí. Zbavil se touhy pomoci, zbavil se touhy po bohatství, stal se poutníkem. To znamená, když to řeknu obrazně, má na sobě prostý šat, poutnickou hůl a misku na trošku jídla. A tomu úplně stačí ke všemu. Stačí mu to k životu, ale hlavně mu to dává ohromnou nezávislou možnost přemýšlet o věcech, o kterých nikdy neměl ani tušení. A kdo to dovede prožít, tak se dostává do nejšťastnějšího období svého života.

0: A vy jste tam napsala takovou krásnou knížečku, kde jste říkala, že dotknout se nekonečna nebo největších výšek můžeme poníženosti. Tak to je kvalifikace poutníka. Dotknout se nekonečna můžu jedině tehdy, když to nechci. Když potom netoužím vehementně, za každou cenu. Stát se dobrým a velikým člověkem můžete tehdy, když člověk je poníženým, prostým služebníkem. Pán Ježíš při poslední večeři, páně, umyl všem svým učedníkům, všem svým apoštolům nohy. Tím jim dal najevo, že je potřeba být skromný, ponížený, nedělat za sebe nikdy nic, co nejsem, a být dobrým, prostým člověkem. Takže to je sán jasín. Prakticky, když to řeknu, třeba já se snažím o privatizaci zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Jenom proto, abychom se pokusili ji dokonale zabezpečit. Abychom nemuseli mít obavy, jestli jsou peníze nebo nejsou peníze, jestli bude možný tady chovat, já nevím, skupinu 5 nosorostů nebo 10, nebo stádo zeber o 20 členek nebo jenom 5. Ale přitom naprosto netoužím být ředitelem té zoologické zahrady. Já chci nejvýš pracovat jako člen předsednictva, říkalo se tomu správní rada, nebo kontrolní rada, kde bych jim poradil, pomohl a dožil šťastně u vědomí, že zvířata, která jsem tak těžko získal, že se jim nic nestalo a nic se jim nestane.
1: Pán Wagner, vy jste spomenuli tu privatizáciu. Nedarí sa vám, nechcú vám to dopriať. Prečo?
0: Je to jednoduché. Oni nechtějí pochopit a nechtějí se vzdát systému a způsobu života, jaký byli léta zvyklí. Není tam žádný soukromý hluboký interes. No a já bych to řekl jednoduše. Žije podle hesla státe, dej nám miliony, my už je nějak utratíme. Moji odpůrci si myslí, že mají pravdu. Moji odpůrci si myslí, že jenom tento systém je ten nejlepší. Oni si myslí, že když bude stát na to dávat peníze, tak je to nejlepší zabezpečení života zvířat, které v zoologické zahradě žijí. A já si myslím, že to není pravda.
1: Dobre, vy sa to usilujete povedať veľmi objektívne, ale pokiaľ ide o to, že niekto má iný názor, poctivý iný názor a stojí si za ním, v poriadku, ale v tomto prípade je tu aj veľmi veľa výmyslov a nehovorte, že ste voči ním imúnni.
0: No tak človeka to trápi, že jo? Velice vás to trápi. Bolí vás srdce a říkáte si, víc jsem si to ani snad nezasloužil. A jestli jsem třeba něco udělal, tak jsem to ani zdaleka nemyslel takhle, jak se to publikuje. Polopravdy, lži, pomluvy, závist jsou nejhorší. Ale já se na to dívám tak, že ti lidé, kteří to říkají, jsou jednak lidé, to znamená tvorové, naprosto nedokonalí. A lidé, kteří bojují za sebe, zuřivě za sebe. Takže nakonec to dopadne tak, všecko dopadne tak, jak to má dopadnout. Jestliže má být privatizace, tak bude. Kdybych ze mě udělali zloducha a já jsem byl vyobrazen v očích národa jako ten nejšpatnější člověk v České republice, tak stejně privatizace bude. Jestliže nemá být, nebude. Řekl bych to takto. Pane Bože, jestli toto utrpení je od tebe, tak ho rád přijímám. Jestliže je od zlého člověka, tak ho nepřijímám a prosím, zbav mě toho.
2: A napokon najčerstvejšia skúsenosť. S pánom Wagnerom sme sa stretli s Holandianmi. Keď ma predstavil ako redaktorku zo Slovenska, hostí zo západu zaujímali dôvody nášho nedávneho česko-slovenského rozdelenia. Tu je vysvetlenie v podaní Jozefa Wagnera.
0: Slováci sú pro mňa stejne cenní ako môj národ. Nelicenejší. Celá řada západních evropských národů tu podstatu neví. Ta podstata je jednoduchá. Jestliže chceme být spravedliví, tak si musíme přiznat, že každý národ má právo na svoji svobodu. Já jsem jim říkal, they must be free. Musí být svobodní. Jestliže žijou v Československé republice, tak si musíme přiznat, že tak zcela svobodní nebyli. Přece jenom převaha Čechů, převaha moci, peněz, bohatství, kultury, nebo řekl bych možností, které jsme my měli, které byly rozdílné, než měli Slováci, přece jenom nás svým způsobem poněkud nadřazovala. A žádný národ, kdyby to bylo v obráceně, ani my bychom jako Češi nebyli šťastní, kdyby s námi žil národ, který by byl přece jenom svým způsobem nadřazen. Takže jsem jim vysvětlil, že si jednak zaslouží, aby to byl samostatný svobodný národ, řídil si svoje osudy sám a byl to národ, který si rozhoduje o

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu. A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šafel v dnom hore.
2: Ty už na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: A? Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
3: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vy jedli?
1: Jedli.
3: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
3: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
3: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
3: A ten?
1: Tiež brat.
3: Všetci, bratry, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
3: No a teď?
1: Ja.
3: No tak hrej. Vem.
1: Nechce sa mi to...
0: Len zahraj. Hraj, na čo čakáš?
1: Keď je takto...

0: Je už panu Moustinovi lépe, pane Smithy?
1: Pán doktor mu dal nejakú injekciu. Dúfajme, že bude v poriadku. Ale pre vás by nebolo dobre, ak by umrel.
2: Však oče.
3: Čo tým chcete povedať, mladý muž?
1: Chcem tým povedať, že pani Casey vždy prečítala všetky dokumenty, ešte než ich podpísala. Ale taký Simon, to je dôverčivý chlapík, ktorý podpíše každú bodkovanú čiaru.
3: Myslím, že vám nerozumiem, pán Smith.
1: Nie? Myslíte, že keď tu hrám blázna, neviem byť vážny? Nechtiac som si vypočul rozhovor vás troch v prvý deň plavby. Vražda pre mňa nie je zábava. Myslel som si, že ste typický cirkevný pokrytec, ale ste viac než len to. Ste fanatik. Veríte v ten váš nový Jeruzalém. A nový Jeruzalém potrebuje peniaze. Peniaze Kay Ridgway.
3: Pán Smith, to je ale skutočne detinské.
1: Pamätáte si, ako som vás videl v hoteli King David, kde ste čítali veľkú kopu pošty? Tipujem, že ste o svadbe Kay vedeli všetko a že toto nečakané stretnutie bolo len divadlo.
0: Je to pravda, otče?
3: Je.
0: Ste skutečne muž pozoruhodné inteligence, pane Smithy.
1: Vy to teda priznávate, otče?
3: Priznávam.
1: Takže?
3: Takže čo, pán Smith?
0: Jak sa má pán Moustin?
4: Urobil som, čo sa dalo. Ale mali by sme ho čím skôr dostať do nemocnice. Dúfam, že polícia tu bude každú chvíľu. Rád by som urobil rentgen. Ranu má veľmi zapálenú a horúčka mu od včera neklesla. Stále sa ma na niečo pýta a odmieta akékoľvek sedatíva.
0: Ze smrti manželky musí byť v obrovském šoku. Pánové, podívejte se na tohle. Rybáři to vylovili z řeky. Zjevně to někdo vyhodil z našeho parníku a uvízlo to v bahně.
4: Je to zamatová šatka, vreckovka, fľaštička od laku. Na nechty. Pištol.
0: Kterým Jacqueline včera večer postřelila Simona Moustina. Je S.
4: A kterou zastrelili aj paní Moustinovu.
3: Jste si tým istý?
4: Nie, len se domnívám.
0: Správně. Pokud to neproskoumají experti, říká se tomu balistika, jistotu mít nebudeme, že kulka byla vypálena z této konkrétní zbraně. Ale kalibr je správný. A jak vidím, byly vystřeleny dvě kulky.
3: Zdá se, že priestoru na pochybnosti je skutočne málo.
4: Pozrite na tie diery po kulke. Toto bolo omotané okolo pištole. Pištoľ vystrelila cez šatku. Predpokladám, že sa tak stlmil zvuk výstrelu.
0: Skvelý postreh.
5: Ale to je šatka tety Helen.

0: tá, ktorú nemohla včera večer nikde nájsť. Tak sa na mňa kvôli nej hnevala. Mala som ju lepšie strážiť.
1: Aká ste svedomitá.
2: Á, Kristýna, no konečne si tu. Ako vždy, keď ťa potrebujem.
3: Dobré ráno, slečno Folliot Foulkes. Myslím, že ste včera večer hledala tenhle šátek.
2: Áno, len sa pozrite, ako vyzerá. Je celá mokrá od blata. Prebo, a čo s ňou kto vystrájal?
4: Niekto ju použil pri vražde.
2: Moju šatku? Taká impertinentnosť.
3: Pamatujete si, kdy ste ho měla naposled?
2: No mala som ju so sebou tu včera večer pred večerou. A Kristýna ma tu nechala čakať.
3: A toto není váš kapesník, slečno Folliot Foulkes?
2: To teda rozhodne nie. To je pánska a odporná bavlnená fuj.
3: Ale vždyť je to jen obyčejný kapesník od Woolworthse. S rúžovými skvrnami.
2: No, hádam si, teraz môžem vziať svoj majetok. Aj keď celkom zdivočený. A budem tú firmu žalovať.
5: Počkajte, chcem vám niečo povedať, slečna.
2: Nechajte si, prosím vás, tie svoje impertinencie.
5: Nie, počkajte. Síce by bolo vhodnejšie povedať vám to medzi štyrmi očami.
2: To je škandál.
5: Chcem sa oženiť s vašou neterou.
0: William.
4: Mladí.
2: Strašne drzý mladík.
4: Skôr excentrický, ako väčšina jeho rodiny. Vždy mali sklon bojovať s veternými mlynmi. Aj preto nepoužívajú svoj titul.
2: Titul? Aristokrat?
4: No áno, vy ste ho nepoznali? To je predsa mladý Lord Dawlish. Ako som povedal, celý ich rod je výstredný. Vzdal sa titulu a používa len meno Smith. Dá sa ku komunistom, pokiaľ viem. Ale v skutočnosti sa topí v peniazoch.
0: Skutočne? Veľmi zaujímavé. Drahý oče, som vám zaviazaná, že ste mi tento fakt ozrejmili. Poď, Kristýnka. Poď, musíme sa vážne porozprávať.
4: Simon. Cítite sa lepšie?
6: Áno.
7: To je neuveriteľné, pán Moustin. Chcete sa zabiť? Pohyb vám len zhorší stav.
6: Nechápete, že nemôžem nečinne ležať vo vašej kajute? Že moju ženu včera zastrelili? Nič sa mi nestane. Musím zistiť, kto zabil Kay. Už ste sa niekam pohli, pán Poirot.
3: Mezi tým, co pán Smith žádal slečnu Kristýnu o ruku, na něco sem prišiel. Takže na vaši otázku mohu odpovědět. Oui. Monsieur Moustine. Tyto věci dnes ráno vylovili z řeky smotané do klubka. Šátek, kapesník, lahvička od červeného laku na nechty a...
6: toto. Jackina pištol?
4: Ano. S dvomi vypálenými nábojmi.
6: Takže niekto sa včera priplížil k tým dverám a vzal ju. Niekto, kto chcel, aby vina padla na Jackie.
4: Čo myslíte? Kto zastrelil Kay? Louis?
3: Nemyslím si, že to byla Louis.
4: Včera sa správala pri najmenšom zvláštne.
6: Áno, niečo vie. A myslím, že ja to z nej budem vedieť dostať.
3: Pane Moustine, měl by ste v první řadě odpočívat. Doufám, že nebudete podnikat nic na vlastní pěst. Ovšem, mě prosím informujte. Jdu si teď trochu odpočinout do své kajuty.
8: Ach, Simon... Môžeš mi odpustiť? Musela som sa zblázniť. Načisto zblázniť.
6: Nezbláznila si sa, len si si trochu vypila. To je všetko.
8: Mohla som ťa zabiť.
6: S takou malou pištolkou nie.
8: Čo, ak už nikdy nebudeš môcť chodiť?
6: Hneď ako dorazíme do Asuánu, urobia mi rentgen, zistia rozsah zranenia a dajú ma do poriadku.
8: Naozaj Kay zastrelili mojou pištoľou? Aj niekto iný na palube mohol mať pištoľ.
5: Bessner má revolver, ale to je 38.
4: Ten súkromný detektív a doktor tvrdia, že guľka mala rovnaký kaliber. Ale istý si budeme, až keď to potvrdí polícia.
8: Ja som Kay nezabila. Vieš to, Simon, však?
5: Chvala Bohu, to vedia všetci. Teraz len musíme dostať pravdu z Louise. Domnievam sa, že včera večer mohla vykuknúť z kajuty a vidieť niečo alebo niekoho.
9: Ale prečo ešte nič nepovedala?
5: Zrejme ju niekto vydiera. Myslím, že je spôsob, ako ju prinútiť hovoriť. Podplatiť ju. Dať jej vyššiu ponuku než ten druhý človek. Ak nám Louise povie, čo vie, bude to, ako by ho poslala rovno na šibenicu. Určite dúfa, že od toho človeka dostane veľké peniaze, aby bola ticho. Zatlačím na ňu a ponúknem jej takú sumu, že povie, čo len budeme chcieť.
9: Hrozné.
4: Simon, ja radšej pri vašom pláne nechcem byť. A som si istý, že ani detektív Poirot by s tým nesúhlasil.
5: Jackie, teraz sa skriete sem. A budete všetko pozorne počúvať.
10: Monsieur so mnou chcel hovoriť?
5: Áno. Sem si sadni, Louis. Cigaretu.
10: Monsieur je veľmi láskavý.
5: Vždy som ťa považoval za bystré dievča, Louis.
10: Ďakujem, monsieur.
5: Preto potrebujem tvoju pomoc. Musíme zistiť, kto to urobil. Pomôžeš mi?
10: Monsieur si želá moju pomoc? Zistiť, kto zabil madame?
5: Áno, si veľmi bystrá dievča, Louis.
10: To už ste povedali, monsieur.
5: Nemáš veľa peňazí, Louis, však. Páčilo by sa ti byť bohatá?
10: Čo je to za otázku, monsieur? Samozrejme, že áno. Ale nie je to veľmi pravdepodobné.
5: Myslím, že je to celkom pravdepodobné. Louis, ponúkam ti peniaze. Za pravdu. Tak poďme k veci. Čo si videla?
10: Mám povedať, čo som videla? Teda, ak som vôbec niečo videla?
5: Napríklad si mohla vidieť človeka.
10: Mohla som. Ale nehovorím, že som niekoho videla.
5: Ale ja hovorím, že si niekoho videla, len si to nechávaš pre seba. Aby si tú informáciu mohla predať niekomu, kto ju bude chcieť kúpiť.
10: Nerozumiem vám, monsieur.
5: Predaj ju mne. Koľko za ňu chceš? 1000 libier? 2000?
7: Preboha. Doktor! Doktor Bessner!
5: Je zranená?
7: Silno krváca.
8: Simon! Simon, si v poriadku? Ach.
4: Preboha.
8: Myslela som, že ťa pustili.
4: Hovoril som vám, nerobte
7: čo
4: to.
7: Postrelili ju cez okno. Je ťažko zranená. Rýchlo, pomôžte mi ju odniesť do jej kajuty.
4: Budem mluviť?
5: Jackie, drž ma, točí sa mi hlava. Je mi zle.
8: Musíme zistiť, kto zabil Kay.
5: Kay. Kto je Kay?
8: Doktor Bessner. Simon blúzni.
7: Samozrejme, že blúzni. Mal zostať ležať v mojej kajute. Namiesto toho samovražedné šialenstvo.
8: Umiera?
7: Ale samozrejme, že nie, mladá dáma. Som len nahnevaný, to je všetko.
1: Mladý muž, teraz vám budem rozkazovať ja. Už žiadne ďalšie šialenosti. Odnesieme vás teraz do mojej kajuty.
8: Môžem zostať pri ňom?
1: Nepotrebuje pokoj.
8: Prosím.
1: Nie, v žiadnom prípade. Len mi ho pomôžete odniesť. Dostane injekciu a bude odpočívať.
8: Dúfam, že sa Simon z toho dostane. Tak tam bezvládne ležal po tej injekcii. Akoby...
3: Uklidnete se. Doktor Bessner vás přece ujistil, že pan Moustin bude v pořádku.
8: Čo to máte v ruke, pán Poirot?
3: Ah, kulku.
8: Kde ste ju našli?
3: Zavrtanou do podlahy.
8: Naozaj?
3: Už vím, jak zemřela Kay. Pistole byla omotána šátkem. A projektily, tedy střely, proletěly skrz. Domnívali jsme se, že to tak bylo proto, aby šátek utlumil zvuk výstřelu, který zabil Kay. Ale doktor Bessner včera večer celkem jasně vyhodnotil, že díra po kulce na jejím spánku má kolem sebe spáleniny. Můžeme tedy tvrdit, že pistoli někdo držel velmi blízko její hlavy, takže ta střela, která zabila Kay, nemohla být vypálená skrz tento sametový šátek. Vidíte?
8: Ano, vidím.
3: Víme, že byly vypáleny dvě střely. Jedna zabila Kay a jednou jste vy postřelila Simona Moustina. Ale vy jste nepochybně neměla kolem pistole omotaný tenhle šátek.
8: Ne.
3: A proto ještě musel padnout i třetí výstřel.
8: Nerozumím.
3: Když pistoli prozkoumáme podrobněji, zdá se, že byly vystřeleny dvě kulky, ale je celkem možné, že ve skutečnosti byly vypáleny tři střely. A zásobník někdo vyměnil tak, aby to vypadalo, že střely byly jenom dvě. Kdybychom uvažovali takhle, tak si musíme položit otázku, kdy byla vystřelena třetí kulka. A co bylo jejím cílem?
8: Nemám ani poňatia.
3: Když jste byla včera večer v této místnosti, bylo tam to okno otevřené nebo zavřené?
8: Nespomínám si.
3: Já jsem tady včera večer pil horkou čokoládu. Seděl jsem tamhle v rohu. Když jsem šel do postele, všiml jsem si, že okno bylo zavřené. Ale když jsem se pak vrátil s panem McNaughtem, bylo otevřené. Kdo otevřel?
8: Čo to má pre Boha spoločné s týmto prípadom?
3: Poměrně dost. Abyste mi rozuměla, když jsem logicky přišel na to, že musela padnout i třetí střela, hledal jsem třetí kulku. Mé šedé buňky. A taky jsem ji našel.
8: Nerozumím.
3: Mademoiselle Louise nám včera bez mrknutí oka naznačila, že vraha viděla. Proč by to dělala?
8: Vydírali ju.
3: Nepochybně. Ale proč to řekla veřejně? Proč nešla přímo za tou osobou a jemu, nebo jí nepošeptala, všechno vím, kolik mi dáte za mlčení?
8: To by bylo jistě rozumnější.
3: Tak proč to tak neudělala? Jedinou možnou odpovědí je, že to z nějakého důvodu tak to udělat nemohla. Už rozumíte, jak se pomalu blížíme k pravdě?
8: Asi jsem hloupá, ale nerozumím.
3: Louis tak nenápadně vyhrožovala do očí více lidem. To může znamenat jen jediné. Že její výhrušky byly určené jen jednomu z nich.
8: Aha, rozumím.
3: Tady pana Kennona, pana Smise, doktora Bessnera mohla Louis zastihnout o samotě. Jen jednoho ale o samotě najít nemohla. Zraněného muže, o kterého se neustále někdo staral. Simona Moustina.
8: Simon?
10: Vy ste sa zbláznili!
4: Simon, o ktorom som už predtým čo to počul. Takže keď som v Jeruzaleme dostal list od Kay, v ktorom mi oznamovala ich sobáš, ponáhral som sa sem, aby som sa presvedčil na vlastné oči a aby som ochránil Kay, ako sa len dalo. Kay, ako dcéru môjho starého priateľa, ktorú mi zveril do opatery. Zlyhal som však. A toto zlyhanie je len a len moja chyba.
3: Otče, nevyčítejte si to. Dělal ste, co ste mohli, mon ami.
4: Som rád za tú náhodu, pán Poirot, že sa s nami plavíte na lodi. Bez vás by som ho nebol schopný usvedčiť. Veľká vďaka.
3: Ale to přece bylo samozřejmé, že pomohu.
10: Ale to nie je možné, páni. V žiadnom prípade. Mýlite sa. Simon bol v salóne po celý čas, už odkedy si Kay išla ľahnúť. Bol tu, až kým som ho nepostrelila a potom sa predsa nemohol postaviť. Neurobil by ani krok. Doktor Bessner to sám povedal.
3: Bia. Áno. Zdá se, že tady něco chybí. Ale je to jenom zdání. Vystřelila jste ze své pistole, ale kulka trefila podlahu, nikoli Simonovo koleno. Simon upadl zpátky do křesla a pohotově si přiložil ke kolenu kapesník, na který vylil červený lak na nechty. A zatímco vy, Kristýna a Smith, jste byli na opačné straně lodi, Simon Moustin měl čas zvednout pistoli, doběhnout do kajuty své ženy, kde Kay spala omámená. Simon Kay zastřelil, běžel zpátky do salonu, otevřel okno, vyměnil zásobník v pistoli, zabalil ji do šátku, aby mu kulka nespálila kůži a vystřelil další kulku rovnou do své nohy. Potom šátek, kapesník, lahvičku od laku na nechty a pistoli vyhodil z okna, přičemž měl stále čas dát si na koleno svůj kapesník. A tak ho Smith a doktor Bessner našli v té samé poloze, v jaké ho viděli před 4 minutami.
10: To je neuvěřitelné.
3: Oui. Ale je to pravda. Simon měl jedinou smůlu. Louis nevypila svůj tradiční heřmánkový čaj, který byl nepochybně něčím otrávený. Zůstala vzhůru. Slyšela střelbu odvedle, podívala se z kajuty a uviděla ho. Pravděpodobně ho sledovala až sem a viděla, jak se sám postřelil. Potom se samozřejmě rozhodla vydírat ho. Ubezpečili ji přímo před námi, jenom jsme tomu nerozuměli. Budete v pořádku, Louis? Já se o vás postarám.
4: Ale vydieraním si podpísala vlastný rozsudok smrti.
10: Nezmysel! Simon Louis nezastrelil.
3: No. Musel se spolehnout na někoho jiného. Na svou partnerku.
4: Jacqueline, to vy jste zastrelili Louis.
10: To je lož.
4: Priamo tu, v tomto salóne vám povedal, že Louis vie, kto je vrahom. Povedal vám, že Bessner má revolver. Vy ste si ho zobrali a zastrelili Louis.
10: To je lož!
3: Mon enfant, slyšela ste už někdy o mulážovém testování odlitku?
10: Nie.
3: Když někdo vystřelí z pistole, na jistý čas se nepatrné částečky střelného prachu zachytí na pokožce. Dají se získat pomocí voskových odlitků.
6: Jackie, všetko som zbabral. Stratil som hlavu a všetko som priznal.
10: To nič, Simon. Dobre, poviem vám teda, ako to celé bolo. Simon si hľadal prácu. Nahovorila som Kay, aby ho zamestnala. Ale keď ho zbadala, zamilovala sa do ňoho. Úbohý Simon. Vždy chcel mať peniaze, ale vždy bol zúfalo chudobný.
11: A teraz sa mu samé ponúkali. Videla som, čím prechádza, čo cíti. Povedala som mu, nech sa so mnou rozíde a vezme si Kay. Ale odpovedal, že byť manželom bohatej ženy nie je žiadna výhra a že miluje mňa. Povedal, ak by toto bol román, oženil by som sa s bohatou ženou a ona by do roka zomrela. A potom som zbadala, ako mu v hlave skrsol ten nápad. Vyhovárala som mu to, ale len sa zasmiel a povedal, nechaj to na mňa. Bola som vydesená. Simon je taký jednoduchý, ľahkovážny, všetko vidí príliš optimisticky, tak som mu musela pomôcť, chápete? Musela. Ten plán s prenasledovaním bol môj. Myslela som si, že je to šikovné. Simonova pretvárka, ako ma nenávidí. Vymysleli sme to do posledného detailu. Ale potom ste ma nachytali. Nikdy som o muláži nepočula.
3: Dostalo vás vaše svědomí. Muláž by ve vašem případě nedokázala nic, protože jste z pistole střílela ještě včera večer. Ale rozhodující to bude v Simonově případu, protože podle jeho verze včera večer v ruce pistoli vůbec nedržel.
11: Ach, Simon. Simon.
4: Keď svieti slnko, mesiac nevidíte, ale mesiac je stále prítomný. Obaja ste mi povedali tieto slova takmer rovnako. Už vtedy mi malo napadnúť, že ste v tom spolu.
11: Kiež by bola Kay nažive. Možno mi neveríte, ale myslím to vážne. Kay som mala veľmi rada, teraz to už viem. Bola taká veselá, šťastná, štedrá a láskavá. Ach, keby sa to dalo vrátiť.
4: Musíte kráčať vpred. Nič sa nedá vrátiť.
11: Existuje cesta ako z toho von. Rýchla a jednoduchá.
4: Tou cestou nesmiete ísť.
11: Nezastavíte ma.
4: Samovražda je rovnako nesprávna ako vražda.
11: Aj keď je človek úplne stratený.
4: Vlastný život nemáte právo zahodiť. Môžete ho len žiť, kým je vám to určené. Jackie, položte tú zbraň na stôl. Jackie.
11: Ste krutý.
4: Nie, ešte stále sa vám pokúšam pomôcť. Existujú duchovné hodnoty, o ktorých neviete nič. Nasledujúce týždne pre vás môžu byť nesmierne dôležité.
11: Dôležité pre moju dušu?
4: Pre vašu dušu. Položte ju, prosím.
7: A, parble. Přichází policie. Kelpejí sováž. Jaká divoká krajina.
11: Nemá zmysel byť sentimentálny. Urobila by som to znovu. Bola to bláznivá hra. A prehrali sme.
6: Jackie!
8: Ach, Simon.
11: To je všetko. Vyhrali ste.
7: Mary? Ale ano. Mám rád posluchače. Přiznávám se ke své marnivosti. Překypuji ješitností, když mohu říci, hleďte, jak je ten Hercule Poirot chytrý. Mé šedé buňky. Nespa?
12: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agatha Christie. Preklad Margaréta Cvečková. Rozhlasová adaptácia Martina Vanajová. Obsadenie Kay Ridgway-Mostyn, Táňa Pauhofová, Simon Mostyn,
13: Ivan Martinka,
12: Jacqueline de Severak,
11: Monika Potokárová,
12: Kenon Ambrose Pennefather,
4: Ivan Romančík,
12: Doktor Besner,
14: Richard Stanke,
12: Helen Folliot Folks,
15: Mária Královičová,
12: Kristýna Grant,
11: Diana Mórová.
12: Louise.
10: Lucia Hurajová.
12: William Smith.
14: Robo Jakab.
12: Stuart.
13: Peter Šimun.
12: Manažér lode.
15: Laco Kerata.
12: Predavač.
16: Mahdi Abd ar-Rahman.
12: A ako Erkil Poirot.
3: Jaromír Meduna.
12: Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Andrej Klimič. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Jaro Riák. Rozhlas a Televízia Slovenska 2017.
17: Počúvate rádio Litera.

0: Náš tábor bol postavený pri riečke Darajani v Kenii, za železnicou a cestou, ktoré spájali Nairobi s prístavom Mombasa. Nad ohradami odchytového tábora sa ako bájny obor vypínal mohutný 2000-ročný baobab. Každý deň pri východe slnka sme s úctou a obdivom hľadeli na nekonečný buš, ktorému na obzore kráľoval masív dnes už vyhasnutej sopky Kilimandžáro. Odchyt slonov, nosorožcov dvojrohých a bivolov kaferských sa nám nedaril, hoci sme s našimi džípmi najazdili stovky kilometrov. Ohrady boli stále prázdne. Náš partner, Ken Randall, zašiel do jednej z osád kmeňa Kamba a priviezol starého skúseného stopára a skvelého lovca Kimuriho. Situácia sa razom zmenila. Za necelé 2 mesiace ťažkej a nebezpečnej práce sa nám podarilo všetky zvieratá odchytiť. Varí najväčšiu radosť som mal z 15 mláďat nosorožcov dvojrohých, pri ktorých som po práci presedel celé hodiny. Rozprával som sa s nimi, nosil som im kúsky cukrového trsti a chleba, sedel som na ohrade a čakal na západ slnka. Veľký, zlatorumený kotúč sa noril za obzor a aj keď zmizol, mohutný vrchol Kilimandžára so svojím ľadovcom ešte niekoľko minút žiaril ako ohromná ružovkastá perla v tmavom mori z černetých akácií a baobabov. Obďaleč sedával na klade ohrady aj Kimuri. Jedného dňa sa ma spýtal, prečo každý deň s privretými očami a nehybnou tvárou hľadíš na Kilimandžáro? O čom to mlčíš? Bwana.
1: Je to pravda, aj naše stretnutia sú čoraz mlkvejšie, hlbavejšie. Povedzte, o čom mlčíte, Bwana, pane?
2: Když bychom se vrátili k Biblii, tak nám tato planeta byla svěřena do péče. Že Bůh nám ji svěřil. A svěřil nám také všechno živé, co je ve vzduchu, na zemi i ve vodě. A my s tím zacházíme nedobře. My si myslíme, že jsme ta poslední generace, na které ještě velice záleží a která chce urvat z přírody, co se urvat dá. A je zajímavý, jaká byla reakce mnohých kolegů a lidí. Někteří říkali, proč je nenecháš v Africe? Vlastně děláš taky devastaci. Ty taky ochuzuješ africkou přírodu o všechny kusy, které si odchytil a taháš je do Evropy. A já když jsem viděl tu situaci, která tam je, tak jsem vždycky říkal, nemáte pravdu. Uplyne pár let a ta zvířata to nebudou. Protože lidi vybijou. A když je nevybijou, tak jim vemou jejich prostředí. My jsme schopni udělat kopii Rembrandta, ale nejsme schopni udělat kopii nosorožce. Takže vybitím každého druhu se tady na této planetě ztrácí něco, co je naprosto nenahraditelná ztráta. A mě jenom udivuje, jak je člověk lehkomyslný.
1: Za oponou slov, za necelé 2 mesiace ťažkej a nebezpečnej práce sa nám podarilo odchytiť všetky zvieratá, sa skrýva aj takýto dej.
3: Ja to stručne řeknu, co sme delali. První výbier probíhal pri odchytu. Ja to třeba předvedu na žirafách. Přijeli sme ke stádu asi 30 kusů a vybrali sme nejvhodnejší mladé zvíře, ktoré bylo o něco väčšie než kohoutek matky. Muselo to být zvíře perfektně vybavené, silné, zdravé, bité. Když jsme ho chytili, tak jsme ho pozorovali dál. Jestliže bojovalo s námi, kopalo, tak to bylo to pravé zvíře. Zvíře, které rychle rezignovalo, to jsme raději pustili rovnou do buše. Pak jsme ho dali do bedny a pozorovali jsme ho celou cestu převozu do bedny. Byla zvířata tak labilní, že nám chtěla šokovat bedně, tak ty jsme zastavili, vypustili zpátky do buše a už jsme ho nikdy nechytali. Zvířata, která překonala první cestu, třeba 30 km těsně po odchytu do kempu, už tam měla předpoklad, že teda bude schopná adaptace. Pak jsme je pozorovali v ohradách. Chodili jsme k ním, hovořili jsme na ně. Byly žirafy, které k nám za 3-4 dní přišly, protože vždycky něco dobrého dostali a přestali se nás bát. Byla tam zvířata, která jakmile jsme přistoupili k ohradě, tak se lekla a utekla na protější konec rohu ohrady. Ta nebyla vhodná pro adaptaci. Pak jsme rozebrali v další fázi jednu stěnu, vyrobili jsme transportní bedny, přistavili jsme je ke stěně, z těch beden jsme vlastně udělali další stěnu a v těch bednách jsme začali zvířata krmit. Byla zvířata, která nikdy nevstoupila do bedny. Tak taková zvířata transportovat znamená je zabít. Ta všechna jsme vyřazovali. A takovýmhle postupným způsobem jsme se dopracovali toho zadaptovaného zvířete, které mělo největší předpoklady přežít cestu a úspěšně žít a rozmnožovat se v Evropě.
1: K adaptácii divokých afrických zvierat neodmysliteľne patril aj ľudský hlas. O čom sa človek, Jozef Wagner, rozprával s africkými nosorožcami?
2: Ja som říkal, kluci, nebračte, neplačte. Ja už som zase prišiel. Každý máte u mne v kapse nieco dobrýho. Tobie, Keníku, ja som každý miel meno. Keník, Mary, John. Tak som říkal, Mary, ty seš takový nejmenší chudáček, pro tebe mám pár kousků cukru a cukrovou třtinu. A můžeš si vystrčit hlavu z ohrady a dát si mi ji na nohu a já tě budu hladit, než usneš. Tak takhle jsem si s nima vypravil. Nosorožci byli spokojeni, vždycky okamžitě utichlo všecko a bylo zajímavé třeba. Já jsem poznal, kdy se jim stejská. Ležel jsem ve stanu, byla třeba noc, nebo začalo se rozednívat a jenom jsem slyšel Kluci se zbudili a chtějí si promluvit. Tak jsem stál, nerad sice, vyjel jsem spod moskytiéry, šel jsem k nosorožcům, vždycky jsem si vzal něco dobrýho a přišel jsem, říkal jsem, kluci, už je ráno, už se vám chce spát, a co pak tobě, tybě se stejská, a oni vždycky přišli, anebo se postavili bokem těsně k ohradě, já jsem je škrábal na břiše, za uchem, po hřbetě, a oni přihořeli vždycky oči a byli hrozně spokojení, takovým zvláštním odfouknutím a věděl jsem, teď je to v pořádku. Tak jsem je poplácal, říkal jsem, za chvíli vám pošlu žrádlo, abyste měli něco dobrýho, no a bylo to v pořádku. Já jsem nosorožcům vyprávěl příběhy, pohádky, popisoval jsem, co jsem viděl okolo, co se mi ve dne stalo, nebo co nás potkalo, a navíc jsem je ujišťoval, ať se nebojí, že budou spokojenější u nás doma v Čechách, než v Africe, protože je nikdo u nás nezabije.

0: Bez domorodcov Černochov sa žiaden odchyt nezaobišiel. Spočiatku sa síce čudovali, že ich mňama, jedlo, je pre bieleho bvanu najvzácnejšie v živej podobe. Nevedeli pochopiť význam toľkej námahy a nebezpečenstva a zrejme ho nepochopili dodnes. No keďže si touto prácou mohli zarobiť, čudovali sa potom už iba potichu a robili to, čo si bvana želal.
1: Oni si váží silných autorit. Napríklad ja som im prokazoval i svoje schopnosti fyzicky. Ja som vždycky uzvedl víc než oni. Oni potrebujú povel. Jednoduchý, stručný, jasný, zcela srozumiteľný. Tak ja vám to prevedu svahilsky. Máte chycené zvíře. A teď potrebujete, aby sa to zrychlilo. Třeba držíte žirafu, ktorá sa brání a drží 5 chlapů. Ona s nima však cloumá, tak zavoláte a teď pomalinku přijíždí bedna. Zastaví a vy na ně zařvete. Quenda haraka, to znamená rychle se skákejte. Kamata sanduku, chytněte bednu. Jo. Suku mambele, stačte je dopředu. Kamata sanduku, suku mambele. Víte, a dokonce oni měli i třeba při nakládání těžkých beden, to je bedna, která má 400 kilo nebo 300 kilo, nejméně žirafa bedna, 2 metry 20 krát 3 metry a uvnitř je žirafa, teď to máte naložit na nákladní auto. My jsme samozřejmě si vytvořili rampy, takže tam nákladní auto nacouvalo a teď to vůbec by to nešlo naložit, kdyby nebyla naprostá jednota povelu. Takže třeba samozřejmě celý den na ně řvát není možný, pak by to hlasově nevydržel. Já jsem měl černocha, který se jmenoval Eddie Mubarak, byl to kikujec. A on třeba začal. A přesně na ten povel drapli tu bednu a poposunuli nad lidskou silou těch 10-12 chlapů s tou tunovou bednou poposunulo tam, kam bylo potřeba. A tak jsme pracovali prostě ve dne v noci. A co bylo, co je důležitý, musíte být příkladem. Chcete, aby všecko fungovalo, nelze ležet na lehátku a řvát na ně. Jde to taky. Ale oni vás nemají rádi. Oni ve vás vidí bohatýho, nafoukanýho lenocha. Kdežto, když jsme tam běhali v krátkých kalhotech, v kožený bundě proto, protože já jsem si chytil zvířata sám, abych neměl těch 1000 trnů. Každý den ze mě moje žena nebo černoši ze mě táhali a z každého z nás stovky, 200, 300, 500 zabrnutých jehel, trnů z buše, kterou, nebo dokonce jednou jsem si propíchl celý sténo klackem. Takže jsem tam měl díru o průměru 5 cm a musel jsem ji vyčistit, jako se čistí lauf, protáhnout tou děurou šňůru, na tu šňůru navázat čistě vypraný jadřík, nakapat tam kysličník a prostě to takhle pročistit. A, protože to jináč, jak to chcete jináč udělat, aby vám nehnisela celá noha a člověk neměl nějakou sepsi, nedostal. A tím, že já jsem chytil dřív nejobtížnější zvířata, jsem chytal sám, naučil jsem je, jak je fixovat. Když bylo třeba, tak jsem bav bednu a sám jsem mi třeba nadzved, když oni říkají, to nejde, akuna banajde. Takže oni tohle všecko umí nesmírně ocenit.
0: Aby sa človek dorozumel s černochmi, nestačilo iba ovládať svahilčinu. Bolo potrebné postupne sa naučiť aj reč ich života. Zmýšľania, konania, cítenia.
1: Aby ste pochopila jejich mentalitu, tak mi dovolte, abych vám vyprávěl takovou příhodu. Oni si na nás hráli. Ja som nevedel dlouho, co tak pořád dělají u ohňa a čemu sa tak strašne smiejí. Tak som sa sebral. A když byla tma, a zase oni si udělali ten svůj obvyklý veliký táborák a sesedli se kolem ohně po večeři, pač každý z nich si sám vařil. A teď jsem je pozoroval. A všechno to, co jsem já za minulý den provedl, komu jsem vynadal, koho jsem vytáhl za ucho, tak to všecko opakovali. A mě hráli tak, mám pleš, jo, nemám žádné vlasy, tak si natáhli na hlavu igelitový pytlík a jeden z nich vždycky představoval mě a ty potrestaní, co byli, nebo ty, tak ty jako hráli znova ty potrestané a válili se při tom smíchy. Takže já jsem vždycky už počítal, jak bylo 11 hodin večer, tak jsem tam na ně šel a musel jsem jim to zatrhnout, protože oni by se smáli a hráli by si až do 2-3 do rana, ráno by nechtěli vstávat. A pak jsem to udělal tak, že jsem je naopak já pozval ke svým ohni. A pač oni taky přišli, říkali, prosím vás, co vy to pořád čtete? Tak já jsem měl sebou všaké knížky, já měl jsem sebou pohádky, já měl jsem sebou romány. Tak jsem jim četl takový jeden milostný román. A teď to oni se uchychtávali. Že? Teď jsem jim četl takový příběh, jak bohatý lord se zamiloval do chudé dívčiny a jak jeho otec, bohatý lord, jak mu bránil. A teď vám řeknu ty reakce. Já jsem třeba jim, teď jsem jim to četl a překládal. A oni říkali, no to není pravda. Co to bylo za blbce? On si chce vzít chudou ženskou a jeho táta mu nabízí tu nejbohatší. No to u nás by vůbec nepřipadalo v úvahu. Já jsem říkal, no jo, mládenci, ale on ji miloval. On po ní toužil. On ji měl hrozně rád, on bez ní nemohl žít. A oni tak o tom přemýšleli, dívali se na mě nechápavě a odešli. A druhý den přišla za mnou Vafula, to byl takový koumák, takový chlapík, který přišel a říkal, Vana, já už jsem to pochopil. Já už vím, co je to touha. Jak já touším, jak mě se svírá srdce. Já jsem říkal, no, tak si vyděláš u mě, pracuj u mě 3 měsíce a budeš si moc takovou ženou. On říkal, ne, já tak strašně toužím po tabáku.

0: Priateľstvá medzi domorodcami a cudzincami nie sú obvyklé, ale pre pána Wagnera, Bwana Wagnera, aj neobvyklé je prístupné. Bude to zrejme žitím vlastnej filozofie, keď hovorí: ku každému životnému prejavu, ku každému človeku i ku každému názoru pristupujem nesmierne opatrne, bez tieňa pohrdania, bez najmenšej duševnej nadradenosti, pretože každé múdre slovo, každá veľká myšlienka, každý stupeň poznania má pre ľudské spolužitie a pochopenie sa, pochopenie národov, kultúr, nesmiernu cenu.
1: Ja mám takového jednoho náčelníka Masaje, ktorý bydlí, nebo obývá takovou plochu, kousek od Namangy. Namanga je přechod mezi Keniou a Tanzánií a on bydlí v Tanzánii. A je to vesnička, která má asi 12-15 rodin. On sám je obrovský bohatý, pač vždycky, když tam přijde, tak mě říká: Joe, já mám pro tebe toho nejkrásnějšího bejka. Dobytek je pro ně absolutně všecko. Oni s ním žijou, oni třeba telátka a kuřata a jehňata pozbírají, strčejí si je do baráku a mají je mezi postelema, mezi těma lůžkama, co tam mají. A teďka, to už je starší náčelník, tomu je tak kolem 50. A teď má maminku, a ta maminka už najednou skoro neviděla. My jsme si spolu vypravovali a teď jsem jako jo dobrýho kluka, který to všechno překladal. Oni věří v jednoho boha, říkají mu Engai. A když končí takové ty svoje modlitby, jako třeba říkají: děkuji ti za to, že mám co jíst. Děkuji ti za to, že mám kus střechy nad hlavou. O velký Engai, děkuji ti za to, že mám přátele, které mohu milovat, jsem spokojen a mám všeho dost, jejich modlitba. A končí slovem místo amen, amín. Takže tam je takový podivný nějaký vztahy. Hovoří se dokonce o ztraceném kmeni Efraimitu. A ta babička byla nejšťastnější vždycky, když já jsem mi zpíval písničky. Až tam budu zase příští rok, budu muset zaspívat. Říkala mě: poslyš, zaspívej mě tu galánku. Ona si pamatovala galánku. Takže já jsem ji vždycky vzal do náruče, sedl jsem si k ní takhle na zem a teď jsem ji, jenom pro ní jsem zpíval. Teď kolem mě stály všichni ty všechny ty děti a všechny ty babky tam a ty ženský a já tam chodím rád.
2: Kdo má počerenou galanku, ligotala sa hvězdička,

0: pro mne nejtragičtější noc mého života byl den z 30. dubna na 1. května 1975, kdy tu noc, já jsem se vrátil z Indie, já jsem se vrátil na základě zoufalého telegramu, který mě poslala moje paní. A pak mě řekli, no, dnes v noci bude provedeno utracení všech vašich žiraf, které jsou nositelem nebezpečné choroby, které by mohly ohrozit existenci naší republiky. Každý rok naše žirafy měly z jara potíže. Třeba 3, 4 nebo 2 nebo 5 žiraf mělo takové potíže, které mají lidi. Afty, chvilku slinili. Náš starý vynikající lékař, pan doktor Steinmetz, to řešil tak, že jim uvařil takový měkký, kvalitní žrádlo, jim připravili. Týden 14 dní je tím krmil, huby se jim zahojily a byly v pořádku. Když se to znova objevilo, tak starý pan doktor Steinmetz, kterému jsme říkali šlechtic mezi veterináři, odešel, už byl pán hluboce v důchodovém věku, tak odešel ze zahrady a přišel nový veterinář, který se na to začal dívat jako na nějakou nebezpečnou chorobu. A přišel večer a teď najednou tam v místě, kde je takzvané zimoviště zvířat a i tak žiraf, tak tam se rozsvítily světla, ty vojenské, takový ty veliké reflektory. Teď tam nastartovali dvě těžké Tatry, aby byl slyšet hukot motoru. A já jsem se svojí dcerou Janou, šli jsme po těch polích, které jsou tak 100 metrů od toho našeho zimoviště. A teď najednou začala střelba, kdy mě postřílili všechny moje milované žirafy. Bylo to nejnádhernější stádo na světě. Tak to typovali špičkoví odborníci. Bylo to 51 zvířat, kde 28 samic bylo vysoce březích. A teď jsem si říkal, koho zabili teď. Zabili mě Jánošíka. Zabili mě Sněhurku. Ležel jsem tam na poli a myslel jsem si, že se zastřelím. Že to prostě nepřežiju. Bral jsem to jako strašlivou křivdu vůči životu. A zbabělost.
1: Niekoľko dní pred zabitím žiráf prechádzal všetkými pavilónmi hlavný epizotológ Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, sprevádzaný našim veterinárom a policajtom. V klasickej časti zoologickej záhrady v pavilóne Antilop sa chystala na pôrod nesmierne vzácna samica bivolca Hiroli. Hiroli sme získali iba my a Spojené štáty americké s výhradným povolením kancelára prezidenta Keňskej republiky. Vtedy ich žilo na keňsko-somálskych hraniciach okolo 400 kusov. Keď prišla inšpekčná skupina k boxu rodiacej samice, hlavný epizotológ ukázal na ňu prstom. Nech vstane. Pán docent, ona nevstane. Ona bude rodiť. Nech vstane. Je podozrivá z nákazy. Opakoval hlavný epizotológ. Hirola sa napokon od strachu snažila pritisnúť k zemi a pokúšala sa nehýbať, aby ušla pozornosti nepriateľa. Zastrelte ju. Nariadil epizotológ a policajt ju zastrelil služobnou pištoľou rovno do hlavy. Hirola bola úplne zdravá. Zabitím tejto samice došlo k ochromeniu stádočka Hirol v našej zoo, ktoré nakoniec vymrelo. Nepochopím. Nikdy nepochopím, prečo neboli žirafy utratené vodne, ale tajne, v noci za hukotu motorov. Nepochopím, prečo boli popravené zastrelením a nie utratené uspaním. V zásobe sme mali 1000 dávok anglického preparátu Imobilon, pri ktorom iba malé predávkovanie stačí, aby každá žirafa v priebehu 5 minút zaspala a bez akýchkoľvek bolestí a tonických krčov pokojne zomrela. Táto akcia bola taká zlá a hrozná, že keby naše žirafy mali skutočne niektorú z nebezpečných typov slintaviek, bola by nákaza špeciálnymi autami asanačnej služby, ktorými boli žirafy odvážané a z ktorých krv kvapkala po všetkých cestách, rozvlečená po celom východočeskom kraji. 51 žiráf bolo vyhnaných do tmy výbehu, oslnených reflektormi, ohlučených zvukom motorov nákladných aut, splašených pachom čerstvej krvi, ktorá sa im drala do nozdier. 51 žiráf bolo v tú noc popravených zastrelení. Ošetrovatelia tvrdili, že žirafám tiekli z očí slzy.
2: A poenta? Okresný veterinár hneď po likvidácii žiráf na porade prehlásil. Konečne som dostal Wagnera. Dostal som ho na kolená. Tento skutočný príbeh mi pán Wagner rozprával už dávno a rozprával mi ho niekoľkokrát. Odkladala som ho. Pre jeho krutosť, nezmyselnosť a možno aj kvôli hanbe za vlastnosti, pýcha, spupnosť, hlúposť, závisť a nenávisť, ktorú živočišný druh, nazývaný paradoxne Homo sapiens, vlastní. A čo na to dnes pán Wagner?
0: Pro mňa to byla strašlivá tragédia. A ja som sa intenzívne snažil nenosiť ve svém srdci touhu po odplate, po odvete. Ja neuznávam príliš tu naši takovou mnohokrát prosazovanou oko za oko a zub za zub. Ze všech sil sa snažím neubližovať. A som přesvědčen, že ta karmická indická predstava je, že každý zlý čin se v nedobrém člověku vrací zpátky a každý dobrý čin se vrací v dobrém zpátky. A také si myslím, že ta filozofie buddhistická nebo křesťanská nebo i třeba hinduistická je podivuhodná v tom, že říká například, jak to chcete říct líp, miluj svého bližního jako sebe samého. A nebo třeba, co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Jenže tohle člověk v průběhu života a v tom běhu si často neuvědomuje, někdy vědomně a někdy nevědomně dělá zlo. Zlý čin je ďábelský projev člověka a bylo by dobře, aby jich bylo co nejméně.
2: Opatrne, s pokorou, ale nesmiernym záujmom pristupuje pán Wagner k cudzým mravom, zvyklostiam, kultúre i k filozofii. Nie je to záujem povrchný. Všetko, čo sa len trochu dá, študuje. Dnes samozrejme už v školách života.
0: Ja som respektoval a respektuju vždycky všechno, co iní lidé dělají, a i když tomu třeba vůbec nerozumím. A myslím si, že to bude asi důležité, když se s tím lidi zabývají. Když se zamýšlím nad jejich učením, tak nakonec stejně vlastně všichni bohové si jsou podobní a jsou jakýmisi vzájemnými představiteli. A když bychom je zhrnuli do vlastnosti jednoho jediného, tak vlastně představují souborně našeho boha. Zřejmě filozoficky vyjádřit člověka a víru asi jináč nejde. Ty modlitby hinduistů jsou prosté. Oni vzývají svého boha a prosí ho o pomoc. Prosí ho o pomoc pro sebe a nebo pro své nejbližší. A nebo třeba tisíckrát opakují jméno boha. Nebo dokonce jsou tak hluboce věřící, že na své tělo si napíšou třeba tisíckrát jméno svého boha. Takže to modlení zní asi tak třeba ram ram, ram ram, ram ram. Takhle se má rámo, rámo, bohu rámovi, ram ram. A teďka opakuje třeba 10 000krát, prostě říká ram ram, ram ram, ram ram. Má zavřené oči, sepnuté ruce a intenzivně myslí a přitom, jak vyslovuje jméno boha, tak mu předkládá současně svoji prosbu. Tak já si třeba budu myslet, budu se modlit za vás, k Rámovi, tak budu třeba říkat ram ram, ram. A přitom teďka si myslím, Bože, buď tak laskav, dej paní Šajdové zdraví, dopřej jí štěstí, dopřej, ať je spokojená, ať se jí všecko podaří, ať se jí všecko povede. Tak takhle bych se modlil Krámovi a přitom bych vyslovoval jeho jméno. Nebo samozřejmě navštěvují hromadně svatyně, chrámy, které mají. Tam vlastně je taková jakoby služba kněží celý den. Takže přijdete, třeba já jsem přišel do Zlaté pagody, přede mnou tam vešla kráva. Nikdo ji nikam nevyžene. Také kráva, když tuto svatyni opouštěla, dostala od kněze, který tam byl, dostala tylak. A i já jsem dostal tylak, přestože jsem byl nevěřící, a on okamžitě poznal podle očí a podle chování a podle úboru, že tam naprosto nepatřím. Právě ta tolerance hinduistů a tolerance buddhistů je obdivuhodná, protože i hinduismus hlásá jako základní filozofickou myšlenku nečiní zlo. Ale to je málo. Víte, buddhismus je dokonalejší, jsem si vždycky myslel, protože nečiní zlo je opravdu málo. Proč málo? Protože třeba já nečiním zlo, ale vedle mě vidím, že se děje zlo, ale já se toho nemusím všímat. To je věc toho, který činí zlo a toho, který trpí zlo. Víte, když to Buddha nakonec říká, aktivně bojuj proti zlu a aktivně rozdávej dobro a lásku.
2: A teraz prizývam vás na najdlhšiu cestu života s pánom Wagnerom. Nebude príjemná, ale žiaľ, podobných ciest je na našej planéte ešte príliš veľa.
3: Byla to cesta, kdy jsem přesvědčen, že jsem se dostal na dno, na naprostý dno lidského utrpení. Bylo to kolem půlnoci, kdy jsem šel z hotelu Taj Mahal pěšky na sluneční pobřeží, kde jsem bydlel u svého přítele Baču Patela. Šli jsme spolu. On mě zrazoval, říkal, nechoďme pěšky těmi uličkami. Najmeme si taxi a to nás tam rychle doveze. Já jsem říkal, proč bychom se nemohli, jsem říkal, to je nebezpečný, on není. Proč bychom se nemohli projít půlnoční Bombej? A tak jsme šli nejkratším směrem, ne po hlavních třídách, ale teda po těch uličkách, který jsem nikdy neznal, nikdy jsem tam nebyl. Tam byly různý ploty, zahrady, výklenky, domy, malý, velký. Všelijaký plácky, náměstíčka, spory, osvětlení, stromy, keř. Sotva jsme ušli nějakých 100-200 kroků, tak jsem se s úžasem zastavil, protože přede mnou leželo na ulici, v těch výklencích pod keři, tisíce, 10 000 lidí, který se tam vedle neviděl. Odpočívali, spali. Viděl jsem stovky malých ohníčků, kde z několika papírků a z několika klacíků a 3 listů spadlých ze stromu si ohřívali možná trochu teplý vody nebo. Pak jsem tam viděl, jak u sloupu veřejného osvětlení nad kanálem, zamřížovaným kanálem, rodí mladá Indka a jak 2 starší ženy pomáhají. Pak jsem viděl, jak v náručí jednoho chlapce kolem 10 let umírá stařec. Viděl jsem, jak maminka za jednu ruku vede asi 3letého chlapečka, za ní poskakuje asi 8letý chlapec, v náruši nese holčičku a hledá zoufale místečko, kde by si mohli sednout, opřít si z hlavu nebo záda a odpočinout si nebo dokonce se vyspat. Uvědomil jsem si, jak nekonečně rozdílný a hrůzný je současný život. To jsem říkal Baču Patelovi, říkal jsem Baču, víš co? Kolik máme u sebe? Máme u sebe pár tisíc čilinků, pojďme mi, on říká, to je zbytečný. To neřeší situaci. Kdybys měl miliardy, tak to nevyřešíš. A těch pár halířů, to tě může jenom stát život. Ty začneš rozdávat to, co máš a nakonec třeba odsaď odejdeš úplně nahej. A jestli vůbec odsaď odejdeš. Tvař se, jako když nic nevidíš a v klidně překračuj jednoho člověka za druhým, vyhejbej se jim, na nikoho nešlápni, nikoho se nedotkni, na tvém obličeji se musí usadit kamenný výraz a běž, kráčej směrem ke slunečnímu pobřeží. Já už takovou cestu nikdy v životě nechci.

Ja som poutník, San Yasin. To je období, řekl bych, hlubokého poznání. Pochopení smyslu života, kdy má možnost se zamyslet nad vesmírem, kdy má možnost znovu obdivovat, když vychází slunce, když kvetou růže, když kvete louka, když srnci chodí po pasece, teď se tam chlubějí v oranžovém svatebním šatě. A nebo člověk objeví znovu krásu kapky rosy v trávě. A toto období má jednu velkou věc. Na co člověk za tři období nepřišel, nebo o čem nikdy nepřemýšlel, teď má možnost přemýšlet. Zkrátka je nad věcí. Zbavil se touhy pomoci, zbavil se touhy po bohatství, stal se poutníkem. To znamená, když to řeknu obrazně, má na sobě prostý šat, poutnickou hůl a misku na trošku jídla. A tomu úplně stačí ke všemu. Stačí mu to k životu, ale hlavně mu to dává ohromnou nezávislou možnost přemýšlet o věcech, o kterých nikdy neměl ani tušení. A kdo to dovede prožít, tak se dostává do nejšťastnějšího období svého života.

0: A vy jste tam napsala takovou krásnou knížečku, kde jste říkala, že dotknout se nekonečna nebo největších výšek můžeme poníženosti. Tak to je kvalifikace poutníka. Dotknout se nekonečna můžu jedině tehdy, když to nechci. Když potom netoužím vehementně, za každou cenu. Stát se dobrým a velikým člověkem můžete tehdy, když člověk je poníženým, prostým služebníkem. Pán Ježíš při poslední večeři, páně, umyl všem svým učedníkům, všem svým apoštolům nohy. Tím jim dal najevo, že je potřeba být skromný, ponížený, nedělat za sebe nikdy nic, co nejsem, a být dobrým, prostým člověkem. Takže to je sán jasín. Prakticky, když to řeknu, třeba já se snažím o privatizaci zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Jenom proto, abychom se pokusili dokonale zabezpečit. Abychom nemuseli mít obavy, jestli jsou peníze nebo nejsou peníze, jestli bude možný tady chovat, já nevím, skupinu 5 nosorostů nebo 10, nebo stádo zeber o 20 členek nebo jenom 5. Ale přitom naprosto netoužím být ředitelem té zoologické zahrady. Já chci nejvýš pracovat jako člen předsednictva, říkala se tomu správní rada, nebo kontrolní rada, kde bych jim poradil, pomohl a dožil šťastně u vědomí, že zvířata, která jsem tak těžko získal, že se jim nic nestalo a nic se jim nestane.
1: Pán Wagner, vy jste spomenuli tu privatizáciu. Nedarí se vám, nechcú vám to dopriať. Prečo?
0: Je to jednoduché. Oni nechtějí pochopit a nechtějí se vzdát systému a způsobu života, jaký byli léta zvyklí. Není tam žádný soukromý hluboký interes. No a já bych to řekl jednoduše. Žije podle hesla státe, dej nám miliony, my už je nějak utratíme. Moji odpůrci si myslí, že mají pravdu. Moji odpůrci si myslí, že jenom tento systém je ten nejlepší. Oni si myslí, že když bude stát na to dávat peníze, tak je to nejlepší zabezpečení života zvířat, které v zoologické zahradě žijí. A já si myslím, že to není pravda.
1: Dobre, vy sa to usilujete povedať veľmi objektívne, ale pokiaľ ide o to, že niekto má iný názor, poctivý iný názor a stojí si za ním, v poriadku, ale v tomto prípade je tu aj veľmi veľa výmyslov a nehovorte, že ste voči ním imúnni.
0: No tak človeka to trápi, že jo? Velice vás to trápi. Bolí vás srdce a říkáte si, víc jsem si to ani snad nezasloužil. A jestli jsem třeba něco udělal, tak jsem to ani zdaleka nemyslel takhle, jak se to publikuje. Polopravdy, lži, pomluvy, závist jsou nejhorší. Ale já se na to dívám tak, že ti lidé, kteří to říkají, jsou jednak lidé, to znamená tvorové, naprosto nedokonalí. A lidé, kteří bojují za sebe, zuřiví za sebe. Takže nakonec to dopadne tak, všecko dopadne tak, jak to má dopadnout. Jestliže má být privatizace, tak bude. Kdybych ze mě udělali zloducha a já jsem byl vyobrazen v očích národa jako ten nejšpatnější člověk v České republice, tak stejně privatizace bude. Jestliže nemá být, nebude. Řekl bych to takto. Pane Bože, jestli toto utrpení je od tebe, tak ho rád přijímám. Jestliže je od zlého člověka, tak ho nepřijímám a prosím, zbav mě toho.
2: A napokon najčerstvejšia skúsenosť. S pánom Wagnerom sme sa stretli s Holandianmi. Keď ma predstavil ako redaktorku zo Slovenska, hostí zo západu zaujímali dôvody nášho nedávneho česko-slovenského rozdelenia. Tu je vysvetlenie v podaní Jozefa Wagnera.
0: Slováci sú pro mňa stejne cenní ako môj národ. Nelicenejší. Celá řada západních evropských národů tu podstatu neví. Ta podstata je jednoduchá. Jestliže chceme být spravedliví, tak si musíme přiznat, že každý národ má právo na svoji svobodu. Já jsem jim říkal, they must be free. Musí být svobodní. Jestliže žijou v Československé republice, tak si musíme přiznat, že tak zcela svobodní nebyli. Přece jenom převaha Čechů, převaha moci, peněz, bohatství, kultury, nebo řekl bych možností, které jsme my měli, které byly rozdílné, než měli Slováci, přece jenom nás svým způsobem poněkud nadřazovala. A žádný národ, kdyby to bylo v obráceně, ani my bychom jako Češi nebyli šťastní, kdyby s námi žil národ, který by byl přece jenom svým způsobem nadřazen. Takže jsem jim vysvětlil, že si jednak zaslouží, aby to byl samostatný, svobodný národ, řídil si svoje osudy sám a byl to národ, který si rozhoduje o svém území, o své republice, tak, jak potřebuje, tak, jak to cítí, tak, jak to chce. A on nepotřebuje ani radit od Maďaru, ani od Čechů, ani od Poláku.
2: Ten, ktorý rozumie reči zvierat, rozumie aj reči ľudí. Len často ľudia nevedia pochopiť jeho. A tak sa bojím, aby aj on nepatril k ohrozeným živočišným druhom. Jozef Wagner.

Čas vyhradený rádiovíkendovému stretnutiu s bývalými členmi Frontového divadla sa pomaly naplňa. Na záver už len citát.

Som šéf pekla, mne neutiekla. Lady Di je na predaj. Už je moja páni, teraz isto dámy odpovede na otázky. Smrtonosné skúšky z lásky.

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.